Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na býťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako...
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On rozumí Rakousko, Travis?
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky? Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě, pro Plzeňáka. Ten výraz těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
4: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej je dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia B.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno po víkendu a před týdnem, který přinese srážky a trošku ochlazení, ale ještě dneska bude slunečno, teplíčko, teď je venku kolem 10 stupňů a odpoledne bude až 28. A k dopravě takhle 2 minuty před 6 hodinou v pondělí 8. června 2026 mám varování z příjezdu do Brna od Svitav. Tak samozřejmě už se zpomaluje před Lipůvkou, ale pak jak za Českou je ta čerpačka, tak tam u výjezdu z ní srazila sanitka lesní zvěř. A jste-li na cestě z Opavy na Nový Jičín, tak 10 minut ztratíte u semaforu u obce Vrchy, tam co je to omezení, a pak jenom jeden pruh za Hladkými Životicemi, hořel tam nákladák. Uhašené osobní auto budete míjet mezi Kyjovem a Veselým nad Moravou u obce Vlkoš. Tak býťáci, dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, později odpoledne a večer by v Čechách měla od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl Kimi Antonelli. 19-letý jezdec Mercedesu se stal nejmladším vítězem tohoto závodu a připsal si páté vítězství za sebou. Druhý skončil Hamilton a třetí Hadžar. Motocyklista Filip Salač dojel druhý ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2, vybojoval první pódium po téměř dvou letech a v průběžném pořadí mistrovství světa se posunul na deváté místo, vede González. Praha patří mezi evropská města s nejvyšší spotřebou drog. Z analýzy odpadních vod ve 115 městech vyplývá, že v Česku dlouhodobě dominuje metamfetamin, metropole vyniká hlavně spotřebou kokainu a extáze. Armáda letos za pět měsíců nabrala zhruba 1400 nových vojáků. Do konce roku chce získat celkem 1800 profesionálů a 450 členů aktivních záloh. Nyní jich má dohromady 30 tisíc. Ministr Zuna říká.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
1: A nakonec, české mobilní sítě patří podle nejnovější analýzy ke světové špičce. V porovnání zemí s podobným HDP obsadilo Česko třetí místo, když před ním skončilo jen Bulharsko a Portugalsko. Hodnocení vychází z rychlosti, odezvy i kvality streamování, slabinou nadále zůstávají vysoké ceny. Zprávy tímto končí a přejmeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 8. června 2026.

Bill Ward tvrdil, že nahrávat tuhle písničku Iron Man od Black Sabbath, že to byl bubeníkův sen. Že se prostě snažil jenom vést tím textem a vybubnovat ten smutek, co v něm je, a že to prostě šlo samo. Máme za sebou bubenický víkend, tak to bylo ještě takové ohlédnutí. Další víkend u nás na Beatu se shodou okolností budeme taky věnovat dvojici bubnobíců a taky dvojici kapel. Čeká nás dvojprofil Yes a ZZ Top. 11. červen 1949, to je totiž datum narození Franka Bearda, bubeníka kapely ZZ Top. No a někdejší bubeník Alan White, který bubeník kapely Yes, se zase narodil 14. června 1949, takže budeme na něj vzpomínat i na to třeba, jak hrál na desce Johna Lennona Imagine. A jen si to představte, světoznámý bubeník kapely Scorpions, který ale taky bubnoval pro Lemmyho v Motorhead, anebo vypomohl ve studiu i kapele Halloween, ano, Mickey D., ten v pátek bude vysílat z Beatu pořad Rockerova rána, takže si to po 9. ranní v pátek nenechejte ujít. Ale dneska je opravdu pondělí, konkrétně 8. června 2026. I dneska má pro fanoušky Big Beatu Radio Beat nachystáno spoustu lahůdek, tak si o nich za chviličku něco řekneme.

pátek po ránu tu bude s vejvodákem vysílat Švec s řeckými předky. Bubeník Mickey D má novou skupinu, tak určitě o ní poví něco více. O festivalu, který se teď v neděli bude konat v Praze v klubu Kaštán, minulý pátek hovořili členové kapely Mrakoplaš. Tak se jmenuje Tichá radost, stejně jako LPčko, které dneska po 9. dopolední můžete vyhrát u vejvodáka v rokové detektivce na Beatu. Dneska vezme tupláky ve dvě za Otusemana Standa Rubáš a pak nás čeká cesta kolem světa za Big Beatem. Jaroslav Císař nás po 19. hodině vezme do Maďarska, Rumunska, do Řecka i Chorvatska, ale i do Jižní Ameriky, do Uruguaje nebo do Karibiku. Bude tu znít večer muzika z Portorika i od protinožců z Nového Zélandu. Z kartotéky vytáhne parádní kusy po 20. hodině Honza Podzimek a Martin Vysušil sestavil dnešních 11 songů po 11. tedy 23. hodině. Z kusů, které začínají tak, že zpěvák rovnou začne názvem té písničky. To na pumpu, co svítí i s velkou myčkou nalevo, si musíme počkat do druhé sloky. Dobré ráno.

0: dálnici na čtyřech kolech.
1: Je 6:30 a na ústecké dálnici směrem na Německo je za Lovosicemi nehoda. Na 50. kilometru se srazil kamion s osobákem. Bouračka s motorkou je v Ostravě mezi Heřmanicevi a Hrušovém na Orlovské ulici na úrovni bývalého dolu Ida. Orlovská ulice. Exhibici našich legend pingpongových Jindřicha Panského s Milanem Orlovským už jsem párkrát viděla, s některými se uvidíme ve středu na show mistrů světa ze Švédska. Přijede Jan Ove Waldner a taky Jürgen Persson, nebo jak nás dneska říkáme Persson. Takže Praha nebo Liberec. Máme možnost i takhle si pěkně pingpongově udělat i tento týden radost. Ale teď si spolu dáme kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky off-season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival off-season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
3: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
4: Není to kohout?
5: Ale zvědavý je jak červenka.
6: Vobecná.
7: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
8: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
7: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes má být slunečno, později odpoledne a večer by v Čechách měla od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Hokejista Connor McDavid z Edmontonu získal po 5. cenu, teda Lindseyho, pro nejlepšího hráče NHL podle spoluhráčů. Vyrovnal tím rekord Wayna Gretzkého. V základní části nazbíral 138 bodů. Prezident Pavel se dnes zúčastní jednání vlády Andreje Babiše. Chce s kabinetem řešit koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací, zejména jde o summit NATO. Další etapa přestavby třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi jde do finále.
10: V polovině června by se měl obnovit provoz ve všech pruzích. Práce se přesunou do bočních ulic, jako je Čechova a u stadionu Siráskovou. Chystá se i překládka horkovodu. Kompletní dokončení rozsáhlé stavby by mělo být v dubnu příštího roku. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
9: Americký prezident Trump odmítá před mírovou dohodou s Iránem uvolnit iránská aktiva nebo zrušit sankce. Prý o tom bude jednat až po uzavření dohody a vstřícném chování. A nakonec počet uživatelů vyhledávače zaměřeného na soukromí DuckDuckGo vyrostl o 30%. Důvodem je oznámení Google, že v jeho vyhledávání bude stále významnější podíl AI. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Posloucháte Rádio Beat. V sobotu na akci Desítka na desítce v Malešickém parku na Praze 10 bude i Michal Kocáb a Michal Pavlíček s pražským výběrem. Na olympiky se jde už ve čtvrtek do parku na slavnosti města Uničov. V sobotu na dny Karviné a ještě mezi tím v pátek přistane jejich bombardák pod širým nebem na velkém nádvoří hradu Špilberg, tedy v Brně. A i tam můžete dodatečně k dnešním 75. narozeninám popřát basákovi olympiku Milanovi Broumovi, se kterým si teď dáme býťáci z prchu.

Basák kapely Olympic a autor skladby Sprcha Milan Brown má dneska 75. narozeniny, mimochodem stejně jako zpěvačka Bonnie Tyler. Svátek má dneska Medard. Naštěstí dneska pršet nemá, až zítra, tak snad Medardova kápě, co 40 dní kape nás nečeká, ale je před námi týden, který přinese nějaké to osvěžení, ale směrem k víkendu se bude oteplovat. Jestliže směřujete po velkém pražském okruhu od letiště na D1, tak pozor, za sjezdem na Ořech na 18. kilometru je čerstvá bouračka. A taky tady máme drobnější problém na výjezdu z Brna na Prahu po D1 na 188. kilometru hořelo osobní auto. Už sice nehoří, ale jsou tam hasiči, tak prosím opatrně. Dobrou jízdu a dobrý poslech. Taky kapely Yardbirds.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Hráli jsme si Škorpíky na desce Crazy World, bubnoval ještě Herman Ranebel, současný bitsman Mickey D, který se ke Scorpions připojil před 10 lety, bude v pátek od 9. dopolední vysílat tady na Beatu. Dneska je pondělí 8. června, máme 4 minuty před 7 a máme hned několik zásadních problémů v pražském provozu. Tak zaprvé, na jižní spojce směrem na Černý most, na konci mostu Lanového se srazily 2 nákladňáky a dodávka. Kolona je od D1. Pak máme novou ránu na Novopatské z Letňan na Mladoboleslavskou dálnici u toho mostku pro zvířátka. Co tam je na silnici, tak je nehoda. Kolona začíná na Kbelské ulici a na velkém pražském okruhu směrem k brněnské dálnici na 18. kilometru za Ořechem je bouračka 2 osobáků. Kolona začíná na úrovni Zličína, tedy ještě před připojením plzeňské dálnice. Tak někteří se do Prahy teprve snaží probojovat, třeba po hradecké dálnici, kde na úrovni čerpačky Beranka na 3. kilometru je nehoda. Brzdí se na kilometru 8. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraků. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Pardubic zdramatizovali finále Národní basketbalové ligy. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Pardubice zvítězili nad Nymburkem ve třetím finále na domácí palubovce 79-78 a snížili sérii na 1-2 na zápasy. Nymburským nestačilo ani 24 bodů Jaromíra Bohačíka, který byl nejlepším střelcem utkání. Finálová série pokračuje v Pardubicích čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin.
1: Bronz v NBL získali basketbalisté Opavy. V rozhodujícím utkání vyhráli v Brně 102-101 po prodloužení a sérii ovládli 2-1. Meteorologové potvrdili slabé tornádo v Děčíně Binově. Při přechodu pátečních přeháněk polámalo větve a vyvrátilo jeden strom. Šlo o třetí tornádo zaznamenané během jednoho týdne v Česku. Jeho intenzita byla odhadnuta na stupeň IF 0,5. Ve Špindlu se chystá výstavba nového centra města. Trvat by mohla 3 roky s tím, že poprvé by se mohlo kopnout do země v roce 2029. O podobě centra nyní rozhoduje Mezinárodní architektonická soutěž. A nakonec liberecké Science Centrum Equalandia vybralo na obnovu planetária přes 500 000 korun. Peníze od lidí pomohou s modernizací řídícího centra, jehož technologie po 12 letech dosluhují a brzy přijdou o softwarovou podporu. Modernizace má stát asi 5 milionů. To byly zprávy a po nich si dáme Rolling Stones.
0: Klasik rock.

Slečnu osamělou Miss Lonely provedli éterem beatu Rolling Stones. Jak víme, valící se kámen nezarůstá mechem a už za měsíc a dva dny vyjde nová deska Micka Jaggera a spol. Ještě nám chlapi neprozradili, jestli pojedou na turné, ale Mick se na svém Facebooku pochlubil, že není doma a že je momentálně v Itálii, kde jezdí dost netradičním autem. Nebo možná až trošku moc tradičním a je to paráda, takže žádné Bentley, já nevím, žádný kabriolet, ale klasické zemědělské maličké Piaggio AP. Radost pohledět, takže když budete mít chvilku, najdete na Facebooku Micka Jaggera i toto.

0: Jak už jste slyšeli, nymburští basketáci chtějí případný zisk titulu oslavit doma, ale já si nemyslím, že to byl jediný důvod jejich včerejšího neúspěchu v Pardubicích. Prostě domácí byli lepší minimálně o bod a třeba to dneska ještě zopakují. Po víkendu je boj o titul v americké NBA 2-0 na zápasy pro New York Knicks. A ještě se série hraná na 4 vítězství teď stěhuje na 2 duely do jejich Madison Square Garden, kde se bude hrát taky dneska večer a o výsledku se dozvíte zítra z Rádia Beat.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Na světovém poháru v lezení na obtížnost v Praze skončil český lezec Adam Ondra 5., Tereza Širučková byla 9. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na svěťáku v pražské troji kajak cross a po pátečním triumfu ve slalomu oslavil vítězný double. Druhý duel další reprezentant kajakář Přindiš. V ženské časovce slavila první vítězství kajakářka Beková. Veslařské primátorky v Praze vyhrála mužská osmiveslice Dukly Praha a získala 44. vítězství v historii. Mezi ženami byla nejrychlejší osmiveslice Olympu. Skif ovládli Smejkal z Dukly a Boldišová z Bohemians. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou, další pro vás připravujeme, nabídku už za hodinu.

Abychom zvládli přežít tento den, k tomu nám dopomáhej i vyhlídka na středu. Na společnou středu u další bítové pumpy, která proběhne nedaleko Hradce Králové v obci Holohlavy. Tam můžete najít areál Trojtina Eko. Já si myslím, že nebude problém najít firmu, která se specializuje na ekologickou likvidaci vozidel. Takže se tam zastavíme společně ve středu mezi 11. a 17. hodinou. Tam bude vysílat náš program z mobilního studia, takže můžete si zkusit i tady tu těžkou práci moderátora, no a pohovořit s vejvodákem, s Otou a nechat si od našich sličných asistentek a asistentů na kapotu vašeho auta vyrobit i speciální býťácký otisk. Takže už pozítří kousek od Hradce Králové další býtová pumpa.

Býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na Bedarda nám vysílání beatu zalil Ken Hensley. Za minutu bude 7:30. Na Mladoboleslavské dálnici na Prahu je u Brandýsa nová nehoda na 11. kilometru. Kousíček za mostem přes Labé, kolona je od 15. kilometru, tedy začíná kousek před sjezdem na Starou Boleslav. Na Hradecké dálnici na Prahu na 4. kilometru ještě před Berankou překáží porouchané auto, trošku se tam zpomaluje. Na 38. mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví je bouračka 3 aut s vyhlídkou na Bezděz. Je u odbočky na Hlínoviště. A z Neratovic na Prahu na 9. vás pomalí srážka 2 osobáků u Měšické křižovatky. Z Kolína na Nymburk pak zase na 38. v Nové Vsi. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraků. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalová Sparta si pojistila záložníka Huga Sochurka. S 18-letým hráčem podepsala nový víceletý kontrakt. SPD chce zavést povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury má návrh jít na vládu nejpozději v létě a účinný má být od příštího roku. Stát varuje před zaoráváním toxického popílku do polí. Inspekce za tuto praxi už udělila milionové pokuty, hlavně ve středočeském a jihočeském kraji. Kontaminace půdy může ohrozit potravinovou bezpečnost. Další takzvaná školní ulice vznikne v Praze.
2: Tentokrát ji u budovy základní školy Jiřího Guta Jarkovského v Klimenské ulici plánuje městská část Praha 1. Zákaz vjezdu aut by tu měl platit, stejně jako v dalších školních ulicích na území metropole mezi ranní 7. a 8. hodinou. Opatření by mělo být spuštěné od září letošního roku. Zatím zkušebně na jeden rok. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec OpenAI má víc než miliardu aktivních uživatelů měsíčně. Této hranice dosáhla zhruba 3 roky po spuštění a roste rychleji než třeba Instagram, YouTube či TikTok. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Minulý týden jsme z Alp vydaných v roce 2019 vybrali jako půlnoční alba na zítřek Country Hell od kapely Krucipisk a na čtvrtek poslední titul od Whitesnake Flesh and Blood. Tento týden volíme z desek, které vyšly a většinou byly i natočeny během covidu v roce 2020. A v nabídce na webu radiobeat.cz je třeba 13 od švýcarských Goodhart. Nebo můžete dát svůj hlas AC/DC a desce Power Up. Už to je deska od Deep Purple, která vyšla v roce 2020. Je tady taky Rough and Rowdy Way od Boba Dylana, anebo Anarchie a totální chaos od Vysacího zámku. A já teď vybírám ukázku z desky Letter to You od Bruce Springsteena.

Jak už jsem říkala, desky vydané v roce 2020, které jsou v nabídce Půlnočních Alp v anketě na našem webu na stránce radiobeat.cz, dosti často vznikaly za zavřenými a zamčenými dveřmi covidem. To nebyl případ Springsteenovy Letter to You, tento stihl těsně, tento natočil ve svém domácím studiu v New Jersey se svým E Street Bandem, těsně tedy před pandemií v listopadu 2019. Kromě 9 nových skladeb ta deska obsahuje i 3 kusy písně ze 70. let, které nikdy oficiálně nebyly vydány. A co bude? Příští sobotu 20. se v Naratovicích bude konat festival, na kterém zahraje i kapela Flamengo Reunion Session. Ta se dala dohromady, když to bylo 50 let od vydání desky Kuře v hodinkách, takže určitě vám z tohoto legendárního titulu příští sobotu v Naratovicích taky zahrají. My teď ale originál.

0: Vinci na čtyřech kolech.
1: Za půl minuty bude 8 hodin a je nová nehoda na dálnici s Příbrami na Prahu za Jílovištěm na 8. kilometru. Zpomaluje se na 12. D4. Taky na 16. za Hlavencem na Mladoboleslavské dálnici na Prahu. Tady je bouračka za mostem přes Labe u Brandýsa na 11. kilometru. V místě nehody se jezdí jenom odstavným pruhem. Ztratíte tu 20 minut až půl hodinu. Brzdí se taky na konci Karlovarské dálnice před nájezdem na Velký pražský okruh. Směrem na D1 už u Ořecha, ale nehodu odstranili. A pořád se řeší srážka 3 aut na jižní spojce směrem na Černák. Na konci Lanového mostu kolona je od magistrály, tedy 5. května. A taky je zahuštěný provoz na konci D1 od nějakého 9. kilometru. D1 před Brnem se od Prahy seká od Ostrovačic, od Vyškova před Rohlenkou od 213. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Audio Beat.
1: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
2: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
5: Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraků. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Tenistka Serena Williamsová nevyloučila návrat i do dvouhry, prý to ale v nejbližší době nebude. V londýnském Queen's Clubu nyní nastoupí do deblu, příští týden má 4 hry na plánu v Berlíně. Od července se rozjede povinná centrální evidence psů. Bude nutné je registrovat u veterináře při očkování proti vzteklině, jinak hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Je to kvůli nelegálnímu obchodu a hledání ztracených zvířat. Spor mezi taxikářem a dvěma zákazníky v Poleradech u Prahy večer skončil střelbou. Jeden z klientů je v nemocnici. Muž, který měl vystřelit, zůstal na místě s tím, že policie mu zajistila zbraň. A nakonec v České Skalici otevřeli 19-kilometrový cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš. Stavbu za 133 milionů korun budoval svazek obcí postupně od roku 2020. Většinu zaplatili evropské dotace. Více starostka Zuzana Jungwirtová.
8: Cyklookruh Rozkoš spojuje obce, které sousedí s vodní nádrží Rozkoš. Pevně věříme, že pomůže k otevření České Skalice a jeho okolí pro další nové turisty a rozvoj cestovního ruchu tady v České Skalice a okolí.
6: Zprávy tímto končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 8. června 2026 a přichází Gary Moore.
5: Classic Rock.

Dneska třeba vyhledáme zmrzlináře, protože dneska odpoledne má být 23 až 28 stupňů. Pondělí s datem 8. června bude pod slunou oblohou, dnešek bude nejteplejším dnem týdne, od zítřka více oblačnosti, srážek a teploty chladnější. Počítejme, že nejchladněji bude ale ve středu odpoledne kolem 17 a pak se zase bude lehce oteplovat a víkend by měl být pod polojasnou oblohou s teplotami kolem 20. Pokud vám dneska odpoledne bude parno, tak si můžete kromě zmrzliny zapnout větrák a taky vysílání Beatu, kde se toho dneska chystá docela dosti. Například už teď po 9. hodině přijde Vejvoďák, s ním roková detektivka, ve které můžete vyhrát LPčko, které tady nechala páteční návštěva. Měli jsme tady kapelu Mrakoplaš, takže jejich album Tichá radost i s bonusem. Můžete dneska vyhrát v rokové detektivce krásné nálezy od 19. hodiny a Jaroslav Císař nám věnuje cestu kolem světa, samozřejmě za Big Beatem, budeme hrát kapely z Maďarska, Rumunska, Řecka, Chorvatska, z Itálie, ale taky z Jihoafrické republiky, z Uruguaye, nebo se podíváme do Karibiku, do Portorika či na Nový Zéland. Rocková kartotéka doktora Honzy Podzimka od 20. do 23. a od 11. hodin, myslím ti od 23. hodiny, nám pustí Martin Vysušil za sebou 11 skladeb, kdy zpěvák hned v úvodu odspívá titul, název té skladby. Brady,

0: Jak už mi ve zprávách říkal, Serena Williamsová se vrací na okruh, zatím si dá 4 hru ve Queen's Clubu a začíná už zítra spolu o 25 let mladší Kanaďankou Embokovou. A to proti nově sestavené dvojici Melichar Martinezová-Ratliffová. Poslední ostrý zápas hrála Serena na US Open před 4 lety. A její starší sestra Venus, ta se zase za 14 dní chystá na turnaj do Bad Homburgu v Německu, kde dostala divokou kartu pořadatelů. Dneska v Londýně budeme sledovat třeba Karolínu Plíškovou proti Američance Kesslerové, ale budeme sledovat i sporty, o kterých se zase tak často nemluví.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Jak byste Říčan se vrátili na extraligový trůn. Ve finále porazili Tatru Smíchov 19-12 a získali 12. český titul. Bronz vybojovala Slavie Praha po výhře nad Donau Vín 44-20. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V Kecskemétu porazili po obratu Norsko. Naše dívky si poradili na závěr turnaje Ligy národů v Nankingu Thajsko 3-0. Švýcarka Audrey Vernová vyhrála běh na 800 metrů na diamantové lize ve Stockholmu. Časem 1:53.98 dosáhla 3. výkonu historie. Na rekord Jarmily Kratochvílové ztratila 7 desetin sekundy. To byly menšinové sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ahoj Katko, tady je Marty. Já mám vzkaz k dopravě. Dneska je úplně kritická situace na spojce z Butovic na Vypich. Kolem nemocnice Motol je to fakticky nacpaný úplně celý až nahoru, celý to údolí. Měj se.
1: Ahoj, tady je Karel. Všichni, kdo jedou z kolojej přes Dubeč do Prahy, je tady dlouhá kolona a chtěl bych poprosit všechny, co jedou v Dubči po hlavní, že není opravdu třeba pouštět všechny zvedlejší, když je za nima 3-kilometrová fronta. Moc děkuju.
2: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30, v Brně nová nehoda na Žabovřeské ulici na křížení s Kníničskou. Pozor na kolonu začínající na výjezdu z Pisáreckého tunelu. Další nová rána je na Hradecké dálnici na Prahu na 16. kilometru. Brzdí se na 19., tedy před sjezdem na Lysou a Český Brod. Na Příbramské dálnici na Prahu se zaseknete u Řitky na 14. kilometru, na 8. u Jíloviště nehoda, na Bladoboleslavské u Brandýsa už naštěstí bouračka nepřekáží, tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no, a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes má být slunečno, později odpoledne a večer by v Čechách měla od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Hokejista Connor McDavid z Edmontonu získal po 5. cenu Teda Lindseyho pro nejlepšího hráče NHL podle spoluhráčů. Vyrovnal tím rekord Wayna Gretzkého. V základní části nazbíral 138 bodů. Prezident Pavel se dnes zúčastní jednání vlády Andreje Babiše. Chce s kabinetem řešit koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací, zejména jde o summit NATO. Další etapa přestavby třídy Václava Klementa v Mladé Boleslavi jde do finále.
9: V polovině června by se měl obnovit provoz ve všech pruzích. Práce se přesunou do bočních ulic, jako je Čechova a u stadionu s Jiráskovou. Chystá se i překládka horkovodu. Kompletní dokončení rozsáhlé stavby by mělo být v dubnu příštího roku. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
8: Americký prezident Trump odmítá před mírovou dohodou s Iránem uvolnit iránská aktiva nebo zrušit sankce. Prý o tom bude jednat až po uzavření dohody a vstřícném chování. A nakonec počet uživatelů vyhledávače zaměřeného na soukromí DuckDuckGo vyrostl o 30%. Důvodem je oznámení Google, že v jeho vyhledávání bude stále významnější podíl AI. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: klasice Cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu B.
1: Kapitola 3. Zjevení Zemánka. Rok 1985. Čte Matěj.
2: Když Honza nastoupil do 5. ročníku, tak do třídy vešla učitelka s nějakým cizím chlapcem. Držela ho kolem ramen a řekla: děti, tohle je váš nový spolužák Jirka Zeman. Pamětníci jako já věděli, že na naší základku chodil jeho brácha Dan. Byl o 3 roky starší než já a pověst měl zhruba jako horáček s pažoutem a mažňákem dohromady. Byl to grázl na entou ve škole Kapody Tuty, před kterým měli respekt i mnohem větší děti. A teď tady před překvapenou třídou stála jeho malá kopie. Černovlasá, rozcuchaná a zakulacená, s vytahaným podolkem a školní brašnou ledabile hozenou přes rameno. Malej Zeman, Zemánek. V oku měl jiskru značící, že s ním nikdy nebude nuda, že všechny pobaví svými kousky, že přijde průser a že na setkání s ním nikdo nezapomene. Ta jiskra je tam dodnes, i když ten kluk už je vysoký a pravidelně si meje vlasy. Přijměte ho mezi sebe a buďte na něj hodný. Ano, dodala učitelka a vybrala novýmu žákovi místo. Zemánek mrknul na třídu, řekl tě péro, učitelka radši něco polkla a koukala na něj, jak se jakoby schválně pajdavým krokem sune do lavice. Zemánek se narodil částečně do muzikantské rodiny, jeho táta hrál na basu v orchestru Karla Vlacha, ale nežil s nima, ani se o Jirku moc nezajímal, i když v genech teda patrně něco předal. Výchovu obou bratrů měla na starosti máma, která projevila velkou otrlost a měla by být blahořečená, protože zvláště ten starší zatápěl stejně jako všem vokolo. Doma s nima žil ještě děda, ale ani ten nevládnul autoritou potřebnou ke skrocení 2 ze řetězu utržených psů. Zemánka přeřadili z jiný školy proto, že už tam nemohli trpět dál lotroviny party, který on byl součástí. Takže ty kluky roztrhli a rozprskli po okolních školách, protože všechny ostatní postupy selhaly. Rodina Zemanů bydlela o 2 ulice vedle a Jirka se poměrně rychle zblížil s Honzou. Byli často u nás doma a trávili spolu i letní prázdniny, protože Zemanovi měli chatu u řeky Sázavy, což bylo kousek od tý naší Věvanech. Když byli u nás, docházelo k tragikomickým situacím, neboť naše babička Zemánka měla za většího lumpa než byl a neustále ho podezřívala, že v chatě něco krade, i když nebylo co. Líčila na něj proto všude po prostoru mince a lesklý předměty a čekala, až se straka chytne. Straka ale nebyla blbá, ani zlodějka, maximálně tak drzá, takže babička byla pořád zklamaná a měla pocit, že Jirka nekrade na schvál. A když byli kluci u Zemanů, stanovali pod chatou u řeky, kde díky trampům a hlavně trampkám zažívali už od 12 let to, co jiní zažívají mnohem pozdějiš. U nás na škole se Zemánek ujmul místa vrchního školního grázla, který po odchodu jeho bratra na učňák zůstalo neobsazený. Usadil se na trůnu a udával tempo. Byl to stroj na vymýšlení hovadin. Mezi vrcholní akce patří ozbrojený přepadení, kdy si s pár kamarády o pauze před odpoledním vyučováním přetáhli punčocháče přes hlavy a s dětskou replikou pistole vtrhli do trafiky vedle školy se slovy: všechny 4 lístky na stůl! Prodavačka tenkrát bohužel nezachovala ducha přítomnost a začala ječet, načež kluci se smíchem opustili prostor. Jenže za 15 minut přistálo před školou několik policejních aut a skončilo to neslavně, i když zase ne tak úplně nejhůř. Zemánek po výslechu na škole zůstal a nějaká o pár stupňů snížená známka schování mu nemohla bránit v provozování dalších vylomenin.
3: Možná, že tenhle pán byl manitou. Nebo jen to, co z něho zbylo, připouštíme-li nerealitu. Zeptal se

Když v Ohnouti nepředčítají ze své kroniky na beatu, tak hrají koncerty. Třeba ve čtvrtek na Rock for People v Hradci, v pátek na Českopolském festivalu v Těšíně a v sobotu odpoledne na Lážo Plážo Festu v Otrokovicích a večer na Rudoltické pouti. Ale zatím je beaťáci pondělí.

0: Dobré ráno, tady vaše z Brna. Chtěl jsem prosím tě jenom říct, že v Brně Žabovřeska směrem na Svitavy a na Bisperd stojí, je tam bouračka, zapasovaný osobní auto pod nákladákem. Za chvilku to možná bude stát až na sjezd z dálnice.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Fanoušci ZZ Top si přijdou na své o víkendu, kdy budeme slavit čtvrteční narozeniny jejich holobrátka navzdory příjmení a navzdory členství v téhleté fousaté kapely. Bubeník Frank Beard bude mít narozeniny s tím, že dalším, kterého tady oslavíme, ale už jenom ve vzpomínkách, bude bubeník, kterého si spojíme především s kapelou Yes. Ellen White se narodil 14. června 1949, ale už jsou to, kolik? 6 roků už je to, co je v plánu. A mimochodem třeba hrál na desce Johna Lennona i Imagine, takže i na to tady zavzpomínáme, ale až o víkendu. Dneska je pondělí a za chviličku, už za nějakých 7 minut, nás čeká první roková detektivka tohoto týdne na Beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin. V Brně je vážná nehoda náklaďáku s osobákem na Žabovřeské ulici na křížení s Kníničskou. Provoz houstne na Vítežské od Jihlavské ulice. Pokud do Brna teprve jedete po bratislavské dálnici, tak pozor za sjezdem na Břeclav. Na 47. kilometru je nehoda náklaďáku s dodávkou. Na Hradecké dálnici na Prahu zpomalíte před sjezdem na Lysou a Český Brod na 19. kilometru. Na 17. došetřují nehodu. A kvůli bouračce na konci lanového mostu na jižní spojce směrem na most Černý je kolona na dojezdu do Prahy po brněnské dálnici od Čestlic od 8. kilometru. Ode mě to vše. Pěkné pondělí vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraků. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl Kimi Antonelli. 19-letý jezdec Mercedesu se stal nejmladším vítězem tohoto závodu a připsal si páté vítězství za sebou. Druhý skončil Hamilton a třetí Hadjar. Motocyklista Filip Salač dojel druhý ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2, vybojoval první pódium po téměř dvou letech a v průběžném pořadí mistrovství světa se posunul na deváté místo, vede González. Letní opravy tratí zkomplikují cestování vlakem po Česku, pokračuje modernizace uzlu v České Třebové, omezení budou i na tratích na Náchodsku, Plzeňsku, Liberecku, Vysočině nebo severu Čech. V Praze kvůli úpravám Masarykova nádraží končí vlaky od Kladna Kralup do prosince v Bubnech. Armáda letos za pět měsíců nabrala zhruba 1400 nových vojáků. Do konce roku chce získat celkem 1800 profesionálů a 450 členů aktivních záloh. Nyní jich má být dohromady 30 tisíc. Ministr Zuna říká.
2: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
1: A nakonec, každé čtvrté nové auto na světě bylo loni elektrické. Prodeje poprvé překročily 20 milionů kusů, ceny se stále víc přibližují spalovacím vozům a Čína dominuje jak ve výrobě aut, tak baterií. V Česku vzrostl letos do konce května prodej meziročně o 17% na necelých 6,5%. To byly další zprávy.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beep.
1: Tohle byla asi ta nejvíc očouzená, tedy čmoudovská muzika od Deep Purple, kterou tady máme, Smoke on the Water. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den, pondělní detektivka o krásnou, nádhernou cenu, kterou mi tady nechali kluci minulý týden v pátek, když tady byli ze skupiny Mrakoplaš v Rockyho Virána, Martin Kalenda a Dave Mendes. Je to LPčko, je to gramofonová deska, 180 gramová, to znamená nejvyšší kvalita, vinyl s tichou radostí, protože jak tady kluci říkali, oni rozdávají skrze vás svoji muziku tichou radost. K tomu vinilu je ještě přišpendlená bonusová věc, jsou to trsátka Mrakoplaš, jsou to ta trsátka, která jsme tady popisovali v pátek v Rockyho Viránu, velikost kreditní karty, ono to tak i vypadá, jako když vezmete kreditní kartu, v tom jsou prolisované 4 trsátka, vy, když potřebujete hrát, tak si vyndáte z peněženky tu kartičku, vyloupnete si z tohoto trsátko, odehrajete a pak to trsátko zase můžete vrátit zpátky do té kreditní karty a tu si dáte do peněženky nebo do kapsy a máte to takhle pořád k dispozici. Takže myslím si, že je to celkem logisticky velice zajímavá věc. Abyste mohli v detektivce uspět, musíte podle indicí a nápověd přijít na to, koho Hergot dneska v detektivce na beatu hledáme. První indicie, první nápověda z jedné československé, ne superstar, ale Československo má talent. Věřím tomu, že někdo by to tam mohl poznat, koho hledáme. Ale pozor, někdo třeba ne.
2: Dobrý večer, poprosím na hvězdičku.
3: Jo.
2: Ako se voláte?
3: Daniel Kučava, jsem z Mladé Boleslavy.
4: Jmenuji se Pavel Dorotka a jsem z Telče.
2: A s čím jsi k nám přišli?
4: My jsme si vybrali vyprávění
3: o sněhurce
4: a trpaslících.
5: Můžete začít. 3, 2, 1. Teď.
4: Za 7 horami se narodila do velmi starého království Sněhurka Marta.
3: Sněhurka poté objevila trpaslíky.
4: Ale až potom, co jí chtěl zabít Sněhula. Macecha.
3: Hážíš.
4: A počkej, ještě nehážu. Macecha Diana.
3: A zjistila, že je plesně víc a pořádá.
5: Jděte domů normálně.
3: A dělejte, že to nebylo.
2: Ne,
6: naspäť, víš, jako Volter.
3: Než je odejít.
6: Keby se bys připravili, mohli by být dobrý.
3: A nemohli, prostě z vody neuděláš svíčkovou, ty vole. Já ti něco řeknu, víš, je talentu jako v hovně medu, ty vole. Nic.
2: Chodě už, lebo mi ho rozšulí. Děkujeme. Chodě.
1: To byla první nápověda, pondělní detektivky na beatu 210 32 33 34. To je telefonní číslo.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš, řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
1: A pozor, ale někteří vůbec nejsou zaraženi, jo? Vůbec ne. 210, 32, 33, 34, koho tedy hledáme? Detektivce na Beatu rádio, prosím.
2: Nazdar, vývoďáku, tady Johnny Krásenko.
1: A neříkej mi, Johnny, že máš nápad, jako po týhletý nápovědě. To tě přece nemohlo nic napadnout, jo? Tak co, Matt?
2: Tak tam slyšel jsem jméno Pavel Dorotka. Tak by to mohla být Doroteš?
1: Dorotka je takhle, ty jsi slyšel to jméno dobře. Oni, ta jména, tak byly dvě. Pavel Dorotka a to druhý jsi pochytil taky, nebo ne?
2: Člověče, já jsem tam viděl tu Dorotku, tak jsem hnedka volal.
1: Pavel Dorotka a Daniel Kučava, jo, ale Doropeš dneska nehledáme. Ale správně si to Johnny jako nastevřel, to téma, jak říkáme v Plzni, jo, to nastevřený, ne úplně odevřený, takže jenom nastevřený. A uvidíme, kam se to potáhne, jo, celý to téma.
2: Dobře,
1: tak čau,
2: díky.
1: Ahoj.
2: Měj se krásně, ahoj.
1: Tak to byl Johnny, který, jo, podle mě až úplně brzy teda se do toho vložil. Radio Beat, prosím, kdo teď?
3: Čau, Libor Třebíč.
1: Ty jsi rozevlátej, Libore, v Třebíči.
3: Pondělí, že jo, krásně.
1: Tak posloucháme tě, co nám řekneš, Libore?
3: Tak dneska je to Sting, hele.
1: Jo? Vysvětlit, proč Sting?
3: Tak když je talentu, jak v exkrementu medu,
1: no,
3: jo?
1: No.
3: A med dělají včeličky a ty mají žádla. Jo,
1: takhle, takže přes, no. To je hodně dlouhý myšlenkový pochod takhle při pondělí, jo?
3: Ale, že, jo,
1: že, tak, ty jsi, že ty jsi nesnídal ještě.
3: už dávno, že už jsem snídal, že už mám zase hlad.
1: Já jsem dneska snídal v 2:30 ráno, já jsem to moc nenaspal, ale to je prostě, takhle si to, já jsem si přišel dneska odpočnout sem. To je, já se na to tak těším. Takovou krásnou muziku tady mám připravenou. Je, paráda. Ale pozor, Sting to není dneska. Jo?
3: Sting to není, dobře.
1: Děkuju.
3: Čau.
1: Krásná příhoda, jak se dostat až ke Stingovi. Kdo má další historku? Radio Beat, prosím.
4: Ahoj, vývoďáku. Tak já si myslím, že by to měli Die Happy.
1: Happy?
4: No.
1: Jako Die Happy?
4: No.
1: Protože v porotě seděla Marta. A byla to Sněhurka Marta. Dobře posloucháš, ale šlo mi tam o jiná jména. Já už jsem je tady zmiňoval. Zatím čau, ahoj.
4: Ahoj.
1: No, jako dobře, je vidět, že jste bystrý. I při pondělku vám nic neuteče. Radio Beat, kdo teď?
5: Ahoj, Ivana.
1: Ahoj, Ivana.
5: Napadla mě taková zase tákovina.
1: Jo.
5: Jestli by to nemohl být Sting, koho hledám.
1: Koukám, že ten příběh nenapadl, jenom před chviličkou jsme o tom mluvili, že skrze vás tedy ten med si se propracovala až ke Stingovi, jo? Mně to, přiznám se, nenapadlo, když jsem tvořil tu nápovědu, ale vidím, že, jo, že jste naladěni na trošku jako jinou vlnu. Ale pozor, nejde mi tam ani o med, ani o ten exkrement, co říkal pan Prachař, jo, ale o ta jména na začátku. Pojďme na druhou indicii. Ta druhá nápověda není zase jako úplně top zvukově, ale tak člověk, jak to loví, tak si musí vystačit s tím, co je. Ale myslím si, že i přes kvalitu zvuku, jako trošku horší, si dokážete pomoct a že už teď při té druhé nápovědě mnozí z vás budou vědět. Jo, tak schválně. Čau, ahoj.
5: Ahoj.
6: Na poříčí dítě křičí, mámo, pojď se podívat. Kup mi tu bomboniéru za 450.

0: důchodce se tak trochu mračí. ESO je tu pro vás, ESO je tu pro vás.
1: Nádherná nostalgická vzpomínka na prodejny ESO v roce 1985, 10 deka královského salátu, 11 korun to stálo tenkrát. A to byly nějaký prachy. 210, 32, 33, 33.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu.
3: Tolik tedy oslava železničního koridoru Praha, Pečky, Kolín, Pardubice a tak dále. 210, 32, 33, 34, telefonní číslo, dvě nápovědy už jsme slyšeli. Kam jsme se pohnuli? Rádio, prosím.
4: No, Honzo, ahoj.
3: Nazdar.
4: Já si typnu Deep Purple.
3: Proč?
4: No, dítě křičí a měli, že Child of Time.
3: To je správně. A co v té druhé indíci tady Paleček s Janíkem zpívali?
4: No tam právě dítě křičí, jak to zpívali.
3: Jo, takhle jsi to propojil. Promiň, nepobral jsem to hnedka z kraje.
4: Jo.
3: No ale máš to blbě, to vím teda, to povídám.
4: To
3: jo, tak čau. Ahoj.
4: Čau.
3: Deep Purple. A teď já jsem je hrál na začátku. Hrál jsem Smoke on the Water. Většinou to, co je v detektivce hráno, během toho, co hádáte, tak není předmětem detektivky. Jo. Nějaký jiný pokus třeba? Rádio, Beat, vejvodák, prosím.
5: Ahoj, tady Martin Opava, zdravím.
3: Zdravím tě do Slezska. Martine, máš nápad, kdo by to mohl být dneska v detektivce?
5: Já zkusím Ace Frehley.
3: No a to je ale zajímavý nápad. Proč?
5: Ty jsi v první nápovědě říkal dvě jména, že Pavel a Daniel.
3: Ty koso.
5: On se vlastní jménem jmenuje Paul Daniel Frehley.
3: Ty koso.
5: A v druhé nápovědě jsem slyšel ESO, tak jsem nezvolal.
3: A ESO znamená co?
5: Ace.
3: Ace, ano, přezdívka Ace. Hele, já ti musím teda říct, že takhle tleskám, protože takhle přesně jsem to myslel. Ta první indicie byla Pavel Dorotka a Daniel Kučava, Pavel a Daniel, tedy Paul Daniel Frehley. A přezdívka ESO, mimochodem víš, kde on jí získal tu přezdívku ESO? Ace.
5: On ji získal, protože bodoval u holek, tak mu začali říkat ESO.
3: No, tak ty máš tu druhou verzi. Já mám takovou tu oficiální, že to bylo, že hrál pomenetno po hospodách a po barech a že byl dobrý. Tak mu jako říkal.
5: Já jsem o něm četl knížku a on tam říkal, že prostě bodoval u holek. Tam
3: takže to je naprosto správně. Ano, dneska je to Ace Frehley, tedy zakládající člen skupiny Kiss. Já tady mám připravenou muziku od Ace Frehleyho. Zdravíme o tom nahoru, jo. Dej mu pán Bůh lehké nebe. Kdy on umřel, to je nedávno, že jo? On je rodák, to se mu nemělo stát, on se narodil v New Yorku, ale zemřel v New Jersey, to je nejhorší, co ti může potkat. tak veliká gratulace, LPčko skupiny Mrakoplaš, Tichá radost je tvoje, k tomu ti přidávám i tu jejich kreditní kartu s prolamovacími trsátky, který jdu ale vrátit zpátky, že jo, není to jako jednorázovka, a budeme hrát muziku Ace Frehleyho až do 10. hodiny. Děkuju.
5: Super,
3: tak čau.
5: Děkuju.
3: Taky děkuju.
5: Ahoj.

0: Správně, Foxy, Fox and Free, to je muzika, která byla hrána od Ace Frehleyho, kterého jsme dneska hledali v detektivce tohohle zakládajícího člena skupiny Kiss. Za okamžik budeme pokračovat až do 10. hodiny, budeme hrát muziku, kde figuruje právě Ace Frehley, předtím ale krátké zprávy a také dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na 46. kilometru ve směru do Brna je srážka nákladního auta a dodávky. Pozor na cestě ze Vsetína na Valmez po 57. v obci Bystřička. Zasahuje záchranka, hasiči i policisté u dopravní nehody dvou osobních vozů. Pozor v Praze na Podolském nábřeží ve směru na Bráník. Se srazila dvě osobní auta a v Brně v ulici Úvod také řeší havárku dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraků. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalová Sparta si pojistila záložníka Huga Sochurka. S 18-letým hráčem podepsala nový víceletý kontrakt. SPD chce zavést povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury má návrh jít na vládu nejpozději v létě a účinný má být od příštího roku. Stát varuje před zaoráváním toxického popílku do polí. Inspekce za tuto praxi už udělila milionové pokuty, hlavně ve středočeském a jihočeském kraji. Kontaminace půdy může ohrozit potravinovou bezpečnost. Další takzvaná školní ulice vznikne v Praze.
4: Tentokrát ji u budovy základní školy Jiřího Guta Jarkovského v Klimenské ulici plánuje městská část Praha 1. Zákaz vjezdu aut by tu měl platit, stejně jako v dalších školních ulicích na území metropole mezi raní 7. a 8. hodinou. Opatření by mělo být spuštěné od září letošního roku. Zatím zkušebně na jeden rok. Honza Navrátil, Praha.
3: A nakonec OpenAI má víc než miliardu aktivních uživatelů měsíčně. Této hranice dosáhla zhruba 3 roky po spuštění a roste rychleji než třeba Instagram, YouTube či TikTok. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat.

Change the World. Jak slyšíte, Ace Frehley v programu Rádia Beat. Právě Ace Frehleyho, zakládajícího člena skupiny Kiss, jsme dneska hledali v detektivce. On vlastně do toho světa, velkého světa muziky, přišel přes inzerát. Konkrétně to byl inzerát v deníku Village Voice. Byl to inzerát na volné místo kytaristy. Ace Frehley se na inzerát ozval, odpověděl. Pozvali ho na konkurs s ostatními muzikanty. On tam na ten konkurs přišel s jednou botou červenou a druhou oranžovou. Společně zahráli pár skladeb a za dva týdny ho trio ve složení Gene Simmons, Paul Stanley a Peter Criss vzali do kapely, která byla základem tedy skupiny Kiss. V první indíci dneska to bylo z Československo má talent Pavel Dorotka a Daniel Kučava. Pavel Daniel vlastním jménem se Ace Frehley jmenuje Paul Daniel Frehley. Rodák z Bronxu v New Yorku, zdravíme ale Ace Frehleyho nahoru, protože loni na podzim v Morristown v New Jersey tenhle zakládající člen skupiny Kiss bohužel zemřel. V druhé nápovědě Paleček Janík, ESO je tu pro vás. Jak jsme se dneska dozvěděli, dvě verze, proč mu říkali ESO. Ta první je, že skutečně bodoval u holek, že to byl jako velký ten, no, že byl prostě ESO. A druhá verze, tím jak hrál po Manhattanu, po klubech, po barech, po hospodách, tak a byl dobrý, tak si vysloužil přezdívku ESO. Dokonce se s tím pojí i vlastně taková ne historka, ale spíš fakt, že to, že se stane rokovou hvězdou, tak si předurčil po jednom vystoupení na školním plese, zatímco ostatní se snažili zdrhnout s nějakou dovečerní šatu v oblečenou holkou dozadu za kulturák, tak Ace Frehley by nejraději neslezl z pódia a hrál tedy pořád. To byla druhá nápověda, na třetí už nedošlo, bývala by v té třetí indíci, nám to krásně zaspívala nejlepší zpěvačka na světě, Linda Perry, tak jenom kousek a má hlas.

Spaceman, to byla přezdívka, to byla role Ace Frehleyho ve skupině Kiss, nebo také Space Ace, jeho kostým i maska vycházely z komiksového sci-fi motivu vesmírného cestovatele, tedy Spacemana. Já jsem teď opustil solovou tvorbu Ace Frehleyho a zapátral jsem v archivu, mám tady muziku z roku 1980, to jsem zrovna chodil do první třídy 32. základní školy Jakova Michajloviče Sverdlova v Plzni na Lochotíně a v roce 1980 Kiss vydali skladbu, která se jmenuje Talk to Me. Ace Frehley je autorem téhle skladby a sám ji zpívá.

0: Tolik tedy pan kytarista, kytarové ESO, tedy Ace Frehley, zakládající člen kapely Kiss, loni na podzim nás opustil, zdravíme ho tedy tam nahoru. Loša se nedovolal, jeho oblíbení kysáci a Ace Frehley dneska propásnul to, tak třeba bude úspěšný zítra. Tím, jak se přiblížila 10. hodina, tak jsme domluveni s Petrem Šimáčkem, že sem za okamžik přijde, aby přečetl zprávy, po zprávách potom Def Leppard, budeme hrát Rolling Stones, taky Uriah Heep, Katapulty a pak bych tu měl ještě jednu takovou specialitu od skupiny Kiss v živé verzi. Zhruba za 20 minut se na to dostaneme. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu je super zásek mezi D1 a D5. Hnedka po sjezdu z D1 u Modletic najdete na Pražský okruh, pokud se vám to povede, a je štrůdl až na Zbrasla v zdržení kolem 1 hodiny. Pozor na D2 na 46. kilometru ve směru do Brna. Srazilo se tam nákladní auto a dodávka. V Brně, nebo na D2 ještě jedna bouračka, těsně před Brnem na 2. kilometru ve směru tedy do Moravské metropole. Tam zasahuje integrovaný záchranný systém u bouračky nákladního a osobního vozu. Pozor v Olomouci, ulice 17. listopadu, taktéž silný provoz kvůli bouračce dvou osobních aut a motorkáře, i tady zasahuje rychlá. A pozor v Brně, v Hněvkovského, na křižovatce s Kaštanovou ulicí, nefungují světla, tvoří se tam kolona, buďte na to připraveni.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraku. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Pardubic zdramatizovali finále Národní basketbalové ligy. Podrobnosti Petr Plintovič.
2: Pardubice zvítězili nad Nymburkem ve třetím finále na domácí palubovce 79-78 a snížili sérii na 1-2 na zápasy. Nymburským nestačilo ani 24 bodů Jaromíra Bohačíka, který byl nejlepším střelcem utkání. Finálová série pokračuje v Pardubicích čtvrtým zápasem dnes od 18 hodin.
1: Bronz v NBL získali basketbalisté Opavy. V rozhodujícím utkání vyhráli v Brně 102-101 po prodloužení a sérii ovládli 2-1. Do Česka míří výrazné ochlazení, zatímco dnes bude příliv teplého vzduchu vrcholit s teplotami až kolem 28 stupňů. Zítra dorazí studená fronta, déšť a místy i bouřky. Chladnější a zatažené počasí s teplotami často pod 20 stupňů vydrží minimálně do víkendu. Ropa dnes citelně zdražuje, pohybuje se pod stovkou dolarů za barel. Trhy reagují na izraelské útoky na cíle v Iránu a Libanonu a následnou odvetu. A nakonec české mobilní sítě patří podle nové analýzy ke světové špičce. V porovnání zemí s podobným HDP obsadilo Česko třetí místo, když před ním skončilo jen Bulharsko a Portugalsko. Hodnocení vychází z rychlosti, odezvy i kvality streamování, slabinou ale nadále zůstávají vysoké ceny. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne, jsou tu Def Leppard.
0: Classic rock.

Já jsem si pitomec až teď uvědomil, že dneska pokud kápne, tak 40 dnů bude kapat, protože svátek má medard, až teď jsem si to všimnul, takže všem medardům ke jmeni nám všechno nejlepší. Tohle byly Jura Hýb na beatu, šup honem na novou anketu, nebo na začátek, nový začátek ankety půlnočních desek, vždycky o půlnoci z neděle na pondělí, což byla ta půlnoc, kterou jsme propásli, že jo, teďko v noci, tak dáváme novou šestici a vy pak máte celý týden, v tomto týdnu je to konkrétně až do neděle 14. června, čas na to, abyste dávali hlas těm deskám, které byste chtěli u nás na beatu slyšet jako půlnoční. Ve hře v tomto týdnu jsou Vysací zámek, Deep Purple, AC/DC, Bruce Springsteen, Godhard a Bob Dylan. Mimochodem Bob Dylan standardně začíná úplně na chvostu, má 15 hlasů, což je ostuda, ale pozor, při úterku, středě, čtvrtku, pátku, v sobotě Bob Dylan bude nabírat hlasy. To jsem si jist. Zatím tedy Anarchie a Total Chaos od Vysacího zámku 115 na druhém místě, album Wash od Deep Purple 102 hlasy, AC/DC s Power Up zatím na nehratelném třetím místě, ale mají 99 hlasů, takže tam se to bude ještě crcat, ta místa Vysací zámek, Deep Purple, AC/DC, to je tak moje vize, že tyhle tři kapely si to budou rozdávat, ale ve finále je to tak, že kdo bude mít nejvíc hlasů v neděli 14. června o půlnoci, tak dvě desky s největším počtem hlasů od vás, z těch šesti, co jsem teď jmenoval, tak půjdou do éteru, jedna v úterý večer a druhá ve čtvrtek večer příští týden. Ten princip je velmi jednoduchý, celou anketu najdete i Olda Říhabý býval našel na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz.

0: Tohle byla skladba I Still Love You, tedy živá verze skladby I Still Love You od skupiny Kiss, je z desky Creatures of the Night z roku 1982. Taková rarita téhleté skladby je ta, že náš muzikant Ace Frehley, kterého jsme hledali v Detektivce dneska, tak je sice na obale desky Creatures of the Night napsán jako kytarista, ale na albu už nebyl a nenahrával. Kytara v téhle skladbě je od Paula Stanleyho a kytarové solo od Robina Forda. To je jenom, aby jsme si to upřesnili a věděli. Teď je 10:30, ne úplně přesně, nějaké drobné vteřiny k tomu. Za okamžik Doors, taky Queen, anebo Hellraiser od skupiny Sweet. Připravené jsou menšinové sporty, podíváme se na mokrá pádla a vesla, protože v Troji se jel světový pohár v kajakrosu a na Vltavě potom primátorky, známe výsledky. No a známe také vítěze naší extraligy v rugby za okamžik v menšinových sportech.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Na světovém poháru v lezení na obtížnost v Praze skončil český lezec Adam Ondra 5., Tereza Širučková byla 9. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na svěťáku v pražské Troji kajak cross a po pátečním triumfu ve slalomu oslavil vítězný double. Druhý dojel další reprezentant, kajakář Přindiš. V ženské časovce slavila první vítězství kajakářka Beková. Veslařské primátorky v Praze vyhrála mužská osmiveslice Dukly Praha a získala 44. vítězství v historii. Mezi ženami byla nejrychlejší osmiveslice Olympu. Skif ovládli Smejkal z Dukly a Boldišová z Bohemians. Rugbysté Říčan se vrátili na extraligový trůn. Ve finále porazili Tatru Smíchov 19-12 a získali 12. český titul. Bronz vybojovala Slavie Praha po výhře nad Donau Wien 44-20. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V Kecskemétu porazili pro obratu Norsko. Naše dívky si poradili na závěr turnaje Ligy národů v Nankingu Thajsko 3-0. Švýcarka Audrey Vernová vyhrála běh na 800 metrů na diamantové lize ve Stockholmu časem 1:53.98, dosáhla třetího výkonu historie. Na rekord Jarmily Kratochvílové ztratila 7 desetin sekundy. To byly menšinové sporty. Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Velmi expresivně zaspíváno a zahráno Break On Through Doors na beatu 2:45 dopoledne. Upozornil jsem vás v dopravních informacích na to, že je velmi neutěšená situace na Pražském okruhu od D1 směrem k D5, tedy od Modletic směrem na Zličín. Já tady mám před sebou tu aplikaci, která ukazuje přesně v jakém úseku, jaká jsou minutová zdržení, a jsou to tady velmi nepříjemná čísla, hlavně pro ty z vás, kteří už tam buď stojíte, a nebo se chystáte, že z D1 sjedete a po Pražském okruhu někam jakože pojedete směrem k letišti nebo dál na D7 a tímhle směrem. Je to tak, že v úseku mezi takhle Jesenice z Braslav, tak je 48 plus 8, to je 56 minut, jestli se nepletu, a pak ještě za Zbraslaví směrem na Lovkov a na Ořech je dalších 7 minut, takže hodina spolehlivě, pokud pojedete, nebo máte-li v plánu, že pojedete, že budete chtít z D1 sjet na Pražský okruh, počítejte tedy s tímto hodinovým zásekem, nedá se svítit. Je tam bouračka, je tam na 9. kilometru havárka dvou osobáků, ale celkově je tam velmi, skutečně velmi silný provoz. Kdyby někdo tam byl a věděl, jak to tam přímo vypadá, nebo někde jede v opačném směru a někdo, nebo někdo ví, kudy se to dá projet, asi pravděpodobně pouze helikoptéru, protože autem to asi nepůjde, tak za tyhle informace budeme rádi. 210, 32, 33, 34. Do kolony na Pražský okruh snad jedna jediná píseň se dá poslat, a to tahle.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: To jsou Judas, tedy Judas Priest a Turbo Lover, Turbo Trouble a potom tedy Turbo Travel. Teď je 54 za 6 minut 11, přijde ne Pepa, ale Petr Šimáček. Pepa Labus, ten dorazí potom až na tu 12. hodinu, tak jak jsme zvyklí. Po 11. hodině po zprávách s Petrem Šimáčkem budeme hrát jako první AC/DC, budeme hrát taky Status Quo nebo Beatles, ale klidně i velké, ale takhle, jak ukazují, takhle veliké, tlusté Lalula od Stromboli. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na Pražském okruhu, jak už od nás víte, od D1 k D5, tedy od Modletic na Zličín, od 9. nebo na 9. kilometru je bouračka dvou osobáků a jsou tam nesouvislé kolony a to zdržení je stále kolem 60 minut. D2 od Hustopečí na Brno na 13. kilometru zastavíte a následně budete popojíždět v koloně až do Moravské metropole, zdržení přes čtvrt hodiny. Praha, Praha 7, Bubenický tunel ve Stinu na Troju, v pravém jízdním pruhu je bouračka dvou osobních automobilů. Na Praze 6 na Podbabské ve směru na Roztoky je v levém jízdním pruhu bouračka dvou osobních aut, Pardubice, Holandská ulice, osobní auto a elektrokoloběžka. Na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. Pozor také v Plzni na Karlovarské, je to dolů směrem do města, neprojedete tam. Karlovarská domů dolů z Lochotína do města je uzavřena, hoří tam barák, na místě hasiči, záchranka, policisté a všichni. Takže z Lochotína do města, do centra, jedině přes Lidickou podél tramvaje číslo 1.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun. Zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Kilian Gang Camp opět míří doje dovnitř. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes má být jasno až polojasno, odpoledne a večer bude v Čechách od západu přibývat mraku. Teploty 23 až 28, na horách kolem 20 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Menšík se po semifinále Roland Garros posunul na 17. příčku žebříčku. Němec Zverev je po zisku titulu třetí a stáhl náskok Sinera a Alcaraze. Deblistka Siniaková vyhrála 11. Grand Slam a zůstává jedničkou ve čtyřhře. Nejvyšší soud rozšířil nárok na odškodnění újmy po očkování. Nižší soudy podle něj posuzovaly pojem zvláště závažného ublížení na zdraví příliš přísně a nesprávně. Nově má rozhodovat prokazatelná a dlouhodobá újma s výrazným dopadem na kvalitu života. Už je jasné, kdy poprvé uvidíme nový časosběrný dokument o Báře Basikové. Režisérka Helena Třeštíková ji natáčela 30 let a ve snímku zachycuje její kariéru i osobní život, včetně bojů s depresemi. Premiéra bude na Karlovarském filmovém festivalu a do kin vstoupí 17. září. A nakonec v České Skalici otevřeli 19-kilometrový cyklookruh kolem vodní nádrže Rozkoš. Stavbu za 133 milionů korun budoval svazek obcí postupně od roku 2020. Většinu zaplatili evropské dotace. Více starostka Zuzana Jungwirtová.
4: Cyklookruh Rozkoš spojuje obce, které sousedí s vodní nádrží Rozkoš. Pevně věříme, že pomůže k otevření České Skalice a jeho okolí pro další nové turisty a rozvoj cestovního ruchu tady v České Skalice a okolí.
3: Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí a dáme si AC/DC.
0: Radio B. Classic Rock.

Ale byli status quo na beatu přesně na vteřinu ve 11:15 dopoledne. Koukám na program Martina Vysušila. Dneska je pondělí, to znamená jeho pořad 11 v 11 bude startovat v 11 hodin večer tady u nás na rádiu Beat. Martin Vysušil má vždycky 11 písní spojené nějakým společným jmenovatelem a tím společným jmenovatelem dneska bude slogan. Budou to skladby věnované zpěvákům, kteří se nebojí to rozbalit hnedka od začátku. Ten playlist tak máte už na našich webových stránkách, abyste si neposlouchali Zajíce v pytli, ale nebo vlastně, abyste si ho mohli naposlouchat nebo načíst dopředu a potom si poslechnout samotný pořád 60-minutovka Martina Vysušila s tím, že už dopředu budete vědět, co se bude hrát, ale komentář ten samozřejmě neznáte, ten si poslechnete až od Martina Vysušila po té 23. hodině. Dneska na beatu 11 v 11, určitě se vyplatí to poslouchat, stojí to za to. Než si budete lehnout, puste si to krásně, krásně se budete bavit. Ozzy za chviličku, Beatles právě teď.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Děkujeme Ozimu a ještě jednou děkujeme Ozimu. To byl patient, tedy pacient číslo 9, patient number 9, asi 4 minuty před 11:30 dopoledne. Za chviličku, jenom abyste věděli, co vás dopředu čeká na beatu, tak Owner of the Lonely Heart od Yes. Budeme hrát Boba Dylana, kterého jsme zmiňovali, že zatím je v té šestici mezi půlnočními deskami jeho album na krásném 6. místě, což je zároveň i teda místo poslední, ale věřím tomu, že fanoušci Boba Dylana se potom na webovou stránku Rádia Beat podívají a nastrkají mu nějaké hlasy, aby Bob Dylan, nositel Nobelovy ceny nebo držitel Nobelovy ceny, aby v našem seznamu nebyl poslední. No a přijdou také Sex Pistols na beatu.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal. Některé knihy od Base a tak trochu matematika.
3: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
4: 11.
3: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo. 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na Rádiu Beat.

0: Tak chlapi, na zdraví!
1: Mezinárodní den českých rockových muzikantů. Na rádiu Beat.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znovu.

0: řekl ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Tak dobře, tedy Vladimír Mišík a píseň, která se jmenuje Tak dobře, 3 minuty před 11:45 dopoledne, zítra v Detektivce. Ten, kdo jako první zareaguje do té míry, že se dovolá a bude vědět, koho hledáme, tak mám pro něj připravenou desku, ne CDčko a LPčko, teď se s těma gramofonovými deskama celkem roztrhl pytel. Je to LPčko skupiny Krucipis z roku 2023, jmenuje se Hovno zle, tak jak jsme zvyklí tou jadrnou mluvou, kterou Krucipiskové používají, tak mají i název. Už tady Tomáš Hejček několikrát byl a bavili jsme se o tom, proč vlastně je deska takhle nazvaná. Ale chci říct, že tohle LPčko skupiny Krucipisk je celé do takové černo-červené barvy laděné, co se týče obalu, a nádherně do toho pasuje barevně i logo Rádia Beat, které je na obale téhleté desky. LPčko Krucipisku pro toho, kdo zítra v Detektivce uspěje. Budu vám držet palce. Už teď podle nápověd a indicí vím, že to bude strašně jednoduchý, anebo pro někoho obrovsky těžce nepřekonatelná detektivka. Uvidíme. Poslouchejte od 9. hodiny.

0: Skladba, která se jmenuje So Far Away, Dire Straits na beatu 53, to je aktuální čas, za chvilečku už tady ve studiu se objeví Pepa Lábus, připraven na zpravodajský přehled dne, hned na to, co Pepa Lábus způsobem sobě vlastním přednese zpravodajský přehled dne, tak bude bluesová dvanáctka, dneska to bude Tommy Castro, pak třeba Wild Horses na sklidnění hry od Rolling Stones, budeme hrát Zelenou od Olympiku, High Hopes od Pink Floyd a něco málo taktéž od skupiny Buckman, Turn Overdrive. Teď jsou dopravní informace připraveny.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D10 na 57. kilometru ve směru na Prahu, je to u Mnichovo Hradiště, zasahují tam všechny složky integrovaného záchranného systému u dopravní nehody nákladního a osobního auta. Pozor také na D2, jak už od nás víme, na 8. kilometru jsou dvě dopravní nehody ve směru na Brno, dva jízdní pruhy jsou neprůjezdné, ponejprv je tam havárka nákladního a osobního auta a k tomu ještě bouračka motorkáře. Na místě jsou samozřejmě záchranáři, také hasiči i policisté a celé je to průjezdné pouze odstavným pruhem. Vy, co jedete po dálnici D2 ve směru na Brno, počítejte s tím, že se trošku zaseknete. Dálnice D1, 189. kilometr od Prahy na Brno, je to v podstatě skoro už na příjezdu do Brna od Prahy, leží tam čtyři role skelné vaty, které by se vám neměly namotat do podběhu, protože by to nebylo dobře, opatrně tudy. Praha, Šerobárova ulice, ta je blokovaná havárkou dvou osobních vozů a pozor také v Uherském Hradišti, na třídě maršála Malinovského se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Večer dojde od jihozápadu k přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se zatáhne. Během dne přijde občasný déšť a přeháňky. Místy se objeví i bouřky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl Kimi Antonelli. 19-letý jezdec Mercedesu se stal nejmladším vítězem tohoto závodu a připsal si 5. vítězství za sebou, druhý skončil Hamilton a 3. Hadžar. Motocyklista Filip Salac dojel druhý ve velké ceně Maďarska třídy Moto2, vybojoval první pódium po skoro 2 letech a v průběžném pořadí mistrovství světa se posunul na 9. místo. Vede González. Po července se rozjede povinná centrální evidence psů. Bude nutné je registrovat u veterináře při očkování proti vzteklině, jinak hrozí pokut až 300 tisíc korun. Je to kvůli nelegálnímu obchodu a hledání ztracených zvířat. SPD chce zavést povinné zveřejňování státní příslušnosti pachatelů trestných činů. Podle předsedy hnutí Okamury má návrh jít na vládu nejpozději v létě a účinný má být od příštího roku. Praha patří mezi evropská města s nejvyšší spotřebou drog. Z analýzy odpadních vod ve 115 městech vyplývá, že v České republice dlouhodobě dominuje metamfetamin. Metropole vyniká hlavně spotřebou kokainu a extáze. Americký prezident Trump odmítá před mírovou dohodou s Iránem uvolnit iránská aktiva nebo zrušit sankce. Prý o tom bude jednat až po uzavření dohody a vstřícném chování. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou 12 na Rádiu B.
0: Rádio B. Bluesová 12.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Echo dokonce, když ti svítí zelená skupina Olympic, je to album, které Olympic vydali u Supraphonu v roce 1989, i když teda někdo z vás ho může mít doma jako zlatou edici z roku 2009, tehdy Petr Janda, Milan Broum, Jirka Valenta a Ferda, tedy Milan Peroutka, tuhle desku nahráli jako první tenkrát ve studiu Propast. Je to první deska Olympiku, kterou nahráli v Propasti a zároveň je to tedy album, které je básnicky uzavřené do čtverce, protože začíná zelenou, tedy když ti svítí zelená, to jsme teď slyšeli, to je celkem prudká skladba, a končí písní, která se jmenuje Ukaž, jak umíš rychle hrát, která je možná ještě vofous rychlejší, jo? Jenom kousek. Ona má minutu, to není dlouhá skladba. Zavírá ty desky.

si v tom 89. No, na konci 80. let, když vydali tuhle desku s touhle skladbou nebo s tímhle metálem, tak někteří fanoušci skupiny Olympic tak se, jak říkají, zvencli z toho, jo, ale muselo to přijít samozřejmě. Jo. Je to dobrý, když tady Django byl naposledy, tak jsme ho zrovna probírali. Takže tahle byla na desce poslední. Mimochodem, tahle skladba, ta je také poslední, ale na úplně jiné desce z úplně jiného hudebního sudu. Jmenuje se High Hopes a Nick Mason v ní hraje malým geologickým kladívkem na zavěšený zvon.

0: Tedy zavírák Alba Division Bell High Hopes, skupina Pink Floyd na beatu 9 minut, nebo 8,5 minuty spíš před půl jednou odpoledne. Důležitá dopravní informace, kamioňák Mira je na dálnici D1, kde hoří auto.
1: Prosím tě, D1, přijezd na Ostrovačice, směr Praha. Teď tam splanula dodávka, je u toho pouze policie. Dodávka je totálně v plamenech, už mu bouchají nádrže, gumy, lítá to ze všech stran. Sjíždí se a najíždí zpátky na Ostrovačice, ale už to začíná být kolona i na druhé straně od Prahy, protože lidi se chcou podívat na pořádný táboráček. A až tam dojdou hasiči, tak to bude ještě asi o to brutálnější. Takže ať kdo může, ať to objede po ty souběžný přes Ostrovačice, ať se dálnici tady na tom úseku vyhne, kde tam se to asi zavře za chvíli.
0: Tak Mirovi děkujeme, na D1 hoří dodávka, ta kolona za hořící dodávkou začíná někde na 183. kilometru u sjezdu na Kývalku.

0: Která píseň, která se jmenuje Down, Down, a tady ve studiu Rádia Beat, co se stalo, co čert nechtěl, přišel Pepa Lábus.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Evropský program Copernicus spustil novou aplikaci Weather Replay, která umožňuje vrátit se v čase a zobrazit počasí kdekoliv na světě až do roku 1940. Zobrazená data a animace vycházejí z reanalýzy ERA 5, která vytváří digitální rekonstrukci historického počasí a klimatu. Kombinuje přitom skutečná meteorologická měření od roku 1940 s výstupy moderního numerického modelu ECMWF. Samotná aplikace je veřejně dostupná.
1: Beatoscope.
2: GPT od americké společnosti OpenAI si připsal další výrazný milník. Podle odhadu analytické firmy Sensor Tower překonala populární aplikace v květnu hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Na tuto metu se dostala zhruba 3 roky po svém spuštění a stala se tak nejrychleji rostoucí aplikací svého druhu v historii. Mezi aplikacemi, které podle analytiků zaostaly za tempem nástupu ChatGPT, figurují například Google Maps, TikTok, Instagram nebo YouTube.
1: Beat.
2: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů. Beatoskop je v závěru. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.
1: Rádio.

Tohle byl Scott McKenzie v programu Rádia Beat, 6 minut nebo 5,5 minuty před 3/4 na jednu odpoledne. Jedete-li po dálnici D1 od Brna a vyjíždíte směrem na Prahu, počítejte s tím, že vepředu je zásek na 178. kilometru, hořela dodávka v pravém jízdním pruhu, aktuálně kolona za hořící dodávkou na dálnici D1 od Brna na Prahu začíná na 186. kilometru a to zdržení někde kolem 30 minut pro osobní auta. Kamion je pochopitelně daleko delší čas, tak s tím jenom počítejte, býťáci, a jeďte opatrně.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha, aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: My lingvisti Super Trump, skladba Give a Little Bit, připraven už je Pepa Lábus na zprávy na 13. hodinu. Já mám po zprávách Iron Maiden nachystané, taky Aphrodite's Child nebo Michala Prokopa a konečně taky Leonard Skinner za chviličku.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 od Brna na Prahu hořela dodávka na 178. kilometru. Stále platí to, že kolona za hořící nebo za už uhašenou dodávkou je zhruba na nějakých 25 minut pro osobní auta. D1 ve směru na Prahu na 64. kilometru, tam, kde je zúžená vozovka na jeden pruh, tak je bouračka dodávky, která narazila do levých svodidel a je otočená napříč a v levém jízdním pruhu ještě odstavená nebo odstavené osobní auto. Opatrně tudy je to D1, 64. kilometr na Prahu. Na Pražském okruhu od D1 směrem k D5, tedy od Modletic až na Zbraslav, tak je silný provoz a zdržení přes 20 minut určitě. Jedete-li po 26. z Plzně směrem na Domažlice, u obce Líně skončilo auto mimo silnici, na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. V Praze v Radimově ulici se srazilo osobní auto s koloběžkou a v Praze ještě jedna bouračka. V ulici Elišky Přemyslovny se řeší bouračka dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Dnes bude jasno až polojasno. Večer dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se zatáhne. Během dne přijde občasný déšť a přehánky. Místy se objeví i bouřky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nelikordová ovládla golfové US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní dva majory sezóny vyhrála jako první golfistka od roku 2013, kdy to dokázala Park in Place Koreje. Prezident Pavel se zúčastnil dnešního jednání vlády, ale zdržel se jen pár minut. Chtěl být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Vláda ale rozhodne o složení delegace na červencovém summitu NATO až za 2 týdny. Průběžné výsledky kontrol hasičů v nočních podnicích, barech nebo diskotékách napříč republikou jsou alarmující. V 590 zkontrolovaných zařízeních odhalili hasiči přes 1600 nedostatků. Minimálně jeden problém byl v téměř 60% podniků. Katastrofální je hlavně stav unikových cest, které často úplně chybí. Právě nedostatečné unikové cesty byly jednou z příčin tragických následků požáru baru ve švýcarském horském středisku Grand Montana, kde zemřelo 41 lidí. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Tamní armáda krátce na to oznámila, že ho sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Nedlouho předtím armáda vyhlásila letecký poplach ve východních regionech pobaltské země podél hranic s Ruskem a vyzvala obyvatele, aby nevycházeli ven. To byly zprávy, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat. Na rádiu Beat.

Šmrdlalí, tedy Lights Out v živé verzi od skupiny UFO v programu Rádia Beat půl minuty před 20 vteřin. Před půl druhou odpoledne, co se týče záseku, na dálnici D1 od Brna na Prahu na 178. kilometru hořelo auto. Auto už je uhašeno, už je odstaveno, ale mezi tím se vytvořila dlouhá kolona šňůra, štrůdl, až někam na 211. kilometr, to je svěst na Holubici. Vy, co jedete už od Vyškova tedy na Brno, tak počítejte s tím, že ten požár na 178. kilometru ovlivní i dopravu mezi Vyškovem a Brnem. Jsou tam nesouvislé kolony, to celkové zdržení, než projedete kolem Brna a uvidíte ho takhle po té pravé straně na té D1, tak je kolem půl hodiny, 30 minut pro osobní auta, dostatečný čas pro to, abyste si Brno prohlédli. Je třeba se obrnit se trpělivostí a brát to s úsměvem. Ano, to jsou AC/DC, Big Jack.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tedy Syrový, Mississippi Queen, kapela Mountain, Radio B, 3 minuty necelé před 3:15 odpoledne, album, LPčko, Hovno zle, od skupiny Krucipis, které tady držím teď v rukách, stále ještě v igelitu zabalené. Celá tato gramofonová deska je určena pro vítěze zítřejší detektivky. Kdo si chce poslechnout LPčko pěkně na gramofonu, Krucipisky, poslouchá zítra. Ten, kdo nechce, tak může samozřejmě poslouchat Mírnix Dýrnix, jo, bez ceny. Začínáme po 9. hodině, nápovědy jsou připravené a sám jsem zvědav, jak si poradíte s zítřejší detektivkou, která by mohla být ještě jednodušší, než byla ta dnešní. Uvidíme. To je Bruce Springsteen.

0: Tohle byl Dave Edmunds, jako na potvoru poslední před 14. hodinou. Už by tady měl být někde připraven Standa Rubáš, který má dneska v jurisdikci i hodinu tupláku mezi 14. a 15. A propo první tuplák dneska se Standou Rubášem bude od Elise Coopera. Já ještě za chviličku tady přivítám Pepu Lábuse, ale ještě před Pepou jsou tady dopravní informace. Je to hodně.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, býťáci na dálnici D1 ve směru od Brna na Prahu na 178. kilometru hořela dodávka, v pravém jízdním pruhu už je uhašeno, nicméně mezi tím vlastně je D1 celá kolem Brna ve směru na Prahu obtížně průjezdná. Od 213. kilometru se táhne štrůdl kolem Brna až na 180. kilometr. Pozor tedy na volný pás s Michaelem Douglasem. Na Příbramsku na 18. u Kosovy hory srazil motorkář nějakou lesní zvěř, na místě je záchranka a také policisté opatrně. Brno, Křenová ulice je stále blokovaná bouračkou dvou osobáků. V Ostravě v ulici Gvidralínám se srazila dvě osobní auta a na Praze 9 ve Kbelské ve směru do Hloubětína je v pravém jízdním pruhu k řešení bouračka dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede alkohol. Balda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno. Večer dojde od jeho západu k přibývání oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se zatáhne. Během dne přijde občasný déšť a přehánky. Místy se objeví i bouřky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
5: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace IIHF v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes. Nic se nemění na tom, že Česká republika se ve skupině utká s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Prezident Pavel bude Českou republiku zastupovat na jednání valného shromáždění OSN v New Yorku. Dnes o tom rozhodla vláda. Hlava státu přišla na jednání kabinetu, aby si vyjasnila pozici v rámci svých kompetencí. Pavel už dřív uvedl, že hodlá probrat koordinaci účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Proto ocenil rozhodnutí, že povede českou delegaci na zářijové jednání OSN. V plzeňské části Lochotín dnes okolo poledne zasahovali hasiči u požáru v bývalém hotelu. Z objektu se evakuovalo 32 lidí, 3 z nich si převzali do péče záchranáři. Policie po dobu zásahu hasičů dočasně uzavřela Karlovarskou třídu ve směru do centra města. Hořet začalo kolem 10:30 v bytě ve druhém nadzemním podlaží. Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli zemětřesení výstrahu před vznikem tsunami. Podle agentury AFP policie informovala o nejméně 32 mrtvých a víc než 100 zraněných a několika zřícených budovách. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na rádiu.

0: Alice Cooper na rádiu Beat. Firma Frankenstein, to je vec, ktorú zná úplne každý a tahle ta s tým kolotočem v závieru nese název Sideshow, i ta dohrála. Tím sme otevřeli první tupláky tohoto týdne, teď 13 minút po 14. Vás zdraví Standardu Báš, no a nabízím hned další muziku, zase po dvou kusech, tak jak to bývá tady na Beatu dobrým zvykem, ale trošku tu muziku zjemníme, pokud budete souhlasit. Dáme si duo Simona s Garfunklem, Scarborough Fair, to je zase v té dvojici ta jedna slavná známá, kterou úplně každý musí poznat. Možná ne každému se podle názvu hned v hlavě vybaví melodie té druhé, ta se jmenuje Baby Driver.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tuplátů na rád.

0: I think she winked.
1: Až do posledního špitnutí tahle ta muzika. Faralenská, hned potom Backdoor Angels. To jsme byli v dalším dnešním pořadí třetím tupláku, který ani nemusím prozrazovat, že měli na hrbu Jethro Tull s Ianem Andersonem. Pokračujeme dál, hrajeme po dvou kusech a nepůjdeme po mapě zase tak daleko úplně od domova Iana Andersona, jenom kousek, řekl bych. Jenom tak naskok se podíváme do Irska. Odtamtud jsou samozřejmě krom jiných kapel i YouTube. No a YouTube já mám teď tady v playlistu.
2: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Slíbení irští YouTube na beatu za námi. Leckdo by si mohl říct, že nepsaným pravidlem našich beatových tupláků, které vysíláme vždycky takhle po 14. hodině, tak bývá i ten fakt, že mezi tím je snaha dát nějakou tu muziku českou a že zatím tohle pravidlo jsem já teda tak jako v podstatě ignoroval a zatím jsem se úplně k tomu neměl, ale to proto, že jsem si chystal muziku do tuzemského našeho českého tupláku a zároveň jsem si kontroloval, že mé informace jsou zcela správné a že pokud budete chtít, tak můžete tento týden vyrazit třeba do Domažlic na kovárnu, protože tam se můžete potkat 12. potom v Přešticích v muzeu budou vystupovat. Kdo? Tedy Luboš Pospíšil a jeho 5P. Tak ti jsou připraveni v tuplácích. Dáme si dvě písně, jednu takovou něžnou, tak vznikla Zem, jednu takovou, řekl bych, skočnější v diskografii Luboše Pospíšila, no a ta se jmenuje Jekyll a Hyde.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

a stupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Jeden Luboš Pospíšil, vlastně dva Lubošové Pospíšilové, bavíme se, byli se o tuplácích. Hned jak jsem o tom mluvil, tak mi tady přišel dotaz, když je to v těch Domažlicích, tak prosím vás, býťáci, možná jsem to neřekl úplně jasně, 11. června na kovárně v Domažlicích bude vystupovat Luboš Pospíšil, tam se na ně můžete jít podívat. Někteří z vás se už byli podívat, teď o víkendu v Plzni v Lochotí někde probíhal Metal Fest, celý třídenní nabitý spoustou kapel od těch nejtvrdších po ty vlastně nejměkčí a bylo to velmi příjemné setkání spousty krásných, veselých a opálených lidí, kteří si to užili. Třeba zvlášť se mi hrozně líbilo, jak si užívali koncert švýcarských Godhard, protože nejenže kapela hrála krásně, takzvaně pršeli lidé, to znamená, že ze zadu vždycky vyskočil někdo na ruce, dojel až k pódiu, tam ho kluci z ochranky čapli, postavili ho na nohy, usmáli se všichni na sebe, někteří se i objali a tihleti, co připršeli, tak kolem pódia odběhli zase zpátky, aby mohli během koncertu připršet ještě mnoho. Tohle to jsem si opravdu z boku užíval, celou tu scenérii všech těch, který to baví jak na pódiu, tak mezi diváky, tak i těmi, který byli mezi, tedy ochrankou, která tohleto všechno má vlastně v podstatě ráda, když se lidé baví. Takže jsem se bavil trojnásobně při Godhard a to mě trošku inspiruje právě k tomu, abych pustil nakonec ještě jejich tuplák. Dvě písně, které tam vlastně zazněly, jedna skoro na začátku a jedna úplně na konci.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tabelioni. A takhle jsme to s nima rozpívali i právě v ten památný večer včerejšímu podvečer, když hráli Godhard v Plzni Fanfiku na letošním Metal Festu, který je tady už za námi, je odškrtnut v tom seznamu těch velkých open air festivalů a můžeme se těšit na ten další. Výhodou je, že se můžeme těšit na ten další Metal Fest a zároveň si to čekání zkrátit třeba ani ne za měsíc na Masters of Rock, ke kterému si ještě pohovoříme tady na beatu. I nějaké vstupenky země třeba budou do budoucna vypadávat. To uvidíme. Teď vám slíbím Pepu Lábuse, který na Metal Festu nehrál, ale je to podle mě škoda. Přednese zprávy, dáma Rainbow, Johna Lennona, Rolling Stones a spoustu další.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a než se náš Pepek dostane ke slovu, tak ještě si ho na chvilku vemu já, dáme si vážnější téma, to je 54 silnice u Níškovic, jdete-li od Vyškova, počítejte s tím, že tam je nějaká větev vyvrácená, která zasahuje do komunikace. Není to tak, že by překážela, jak jsem pochopil z téhleté zprávy, hasiči ji budou odstraňovat, ale pokud tam teď vyjdete ještě před nimi, no tak se jí pravděpodobně leknete na poslední chvíli, takže to potenciálně způsobuje celkem nebezpečné situace. No a jedna zpráva, která přišla. Další je ze silnice 187 u Hrádku na Klatovsku. Tady došlo k havárii, ta je snad už vyřešena. Ale zároveň tady došlo k vylití nafty na vozovku, hasiči tam zasahují. Jedete-li z Karlových Varů směrem na ostrov, tak máte před sebou nehodu osobního auta s motocyklem, ta se sepisuje a vyšetřuje, to je jedno místo, taky D5 hlásíte na 111. kilometru ve směru na Prahu, tady je porouchaný auták, no a velmi podobná situace je taky na dálnici D1 332. kilometr nahoru na Ostravu, tam to taky tak jakože ne, že přicpává, ale řeší se tam porouchané vozidlo, okolo vždycky bývá spousta pohybu, tak tam projíždějte velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maximální teploty dosáhnou 22, ve východní polovině území až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu vstřelené branky. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek. Reprezentace o tom informovala na sociální síti X. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun, tedy za důchodce, děti, studenty, ženy na mateřské nebo nezaměstnané. Stát nyní posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně, za rok celkem skoro 158 miliard. Na 4 mrtvé a 17 raněných stoupla tragická bilance sobotní smrtelné nehody autobusu v Sofii. Podle bulharských vyšetřovatelů ji způsobili účastníci nelegálních automobilových závodů s řidičáky vydanými v České republice. Zdejší policie už podle bulharských úřadů potvrdila, že dokumenty jsou pravé. Experti tvrdí, že někteří Bulhaři využívají Českou republiku k vyřízení řidičských průkazů kvůli benevolentnějším požadavkům. Británie, Francie a Německo podporují návrh prezidenta Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Lídři evropských zemí v prohlášení uvedli, že mezinárodní hranice nesmějí být měněny silou. Odsoudili také používání zbraně Orešník a nabídli 5 bodů pro dosažení trvalého míru. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Rainbow na Rádiu Beat.

Diváci, jak je to s financemi kapely Rolling Stones? Není nic jednoduchého. Když se podíváte na všechny možné ověřené internetové zdroje, dočtete se informace, jako že za turné hrubý zisk kapely Rolling Stones bývá okolo 150 milionů dolarů, to abychom si to přepočetli je 3,3 miliardy korun, že v roce 2001 se to zvýšilo ještě o 87 milionů, tedy průměrně za jeden koncert mají členové kapely dostávat 212 míčů na naše přepočteno. Zároveň se dočtete, že mají výbornou účetní, protože při všech těch posunech peněz, které v kapele probíhají,

chvilku pověsím na naše sociální sítě, na Facebook i na Instagram, jak to vypadá, když se Mick Jagger v rámci svých pracovních či odpočinkových aktivit rozhodne, že popojede v Itálii z místa A do místa B. Budete možná překvapeni.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Eric Clapton na Radio Beat a Change the World. 3 minuty po půl čtvrté dohrává Eric, chystají se Pink Floyd vohnout a dojde třeba i na Ozzyho, to všechno v příští půl hodině tady na Beatu. Já jsem v této aktuální půl hodině sliboval, že vás vezmu aspoň trošku do Itálie za kapelou Rolling Stones a slib jsem splnil, takže když se podíváte na oficiální Beatový Facebook nebo oficiální Beatový Instagram, tak tam přesně krásně s obrázkama pohyblivýma uvidíte, o čem že jsem to mluvil.
1: Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím kroku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
5: Buďte u toho, začínáme na čas.
6: Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. Like he's just cruising for cruising.
2: Přece cvíček na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
3: Kapitola 3. Zjevení Zemánka. Rok 1985. Čte Matěj.
4: Když Honza nastoupil do 5. ročníku, tak do třídy vešla učitelka s nějakým cizím chlapcem. Držela ho kolem ramen a řekla: děti, tohle je váš nový spolužák Jirka Zeman. Pamětníci jako já věděli, že na naší základku chodil jeho brácha Dan. Byl o 3 roky starší než já a pověst měl zhruba jako Horáček s Pažoutem a Mažňákem dohromady. Byl to grázl na entou ve škole Kapody Tuty, před kterým měli respekt i mnohem větší děti. A teď tady před překvapenou třídou stála jeho malá kopie. Černovlasá, rozcuchaná a zakulacená, s vytahaným podolkem a školní brašnou ledabile hozenou přes rameno. Malej Zeman, Zemánek. V oku měl jiskru značící, že s ním nikdy nebude nuda, že všechny pobaví svými kousky, že přijde průser a že na setkání s ním nikdo nezapomene. Ta jiskra je tam dodnes, i když ten kluk už je vysoký a pravidelně si meje vlasy. Přijměte ho mezi sebe a buďte na něj hodný. Ano, dodala učitelka a vybrala novýmu žákovi místo. Zemánek mrknul na třídu, řekl: tě péro. Učitelka radši něco polkla a koukala na něj, jak se jakoby schválně pajdavým krokem sune do lavice. Zemánek se narodil částečně do muzikantské rodiny. Jeho táta hrál na basu v orchestru Karla Vlacha, ale nežil s nima, ani se o Jirku moc nezajímal, i když v genech teda patrně něco předal. Výchovu obou bratrů měla na starosti máma, která projevila velkou otrlost a měla by být blahořečená, protože zvláště ten starší zatápěl stejně jako všem vokolo. Doma s nima žil ještě děda, ale ani ten nevládnul autoritou potřebnou ke skrocení 2 ze řetězu utržených psů. Zemánka přeřadili z jiný školy proto, že už tam nemohli trpět dál lotroviny party, který on byl součástí. Takže ty kluky roztrhli a rozprskli po okolních školách, protože všechny ostatní postupy selhaly. Rodina Zemanů bydlela o 2 ulice vedle a Jirka se poměrně rychle zblížil s Honzou. Byli často u nás doma a trávili spolu i letní prázdniny, protože Zemanovi měli chatu u řeky Sázavy, což bylo kousek od tý naší Věvanech. Když byli u nás, docházelo k tragikomickým situacím, neboť naše babička Zemánka měla za většího lumpa než byl a neustále ho podezřívala, že v chatě něco krade, i když nebylo co. Líčila na něj proto všude po prostoru mince a lesklý předměty a čekala, až se straka chytne. Straka ale nebyla blbá, ani zlodějka, maximálně tak drzá, takže babička byla pořád zklamaná a měla pocit, že Jirka nekrade naschvál. A když byli kluci u Zemanů, stanovali pod chatou u řeky, kde díky trampům a hlavně trampkám zažívali už od 12 let to, co jiní zažívají mnohem pozdějiš. U nás na škole se Zemánek ujmul místa vrchního školního grázla, který po odchodu jeho bratra na učňách zůstalo neobsazený. Usadil se na trůnu a udával tempo. Byl to stroj na vymýšlení hovadin. Mezi vrcholní akce patří ozbrojený přepadení, kdy si s pár kamarády v pauze před odpoledním vyučování přetáhli punčocháče přes hlavy a s dětskou replikou pistole vtrhli do trafiky vedle školy se slovy: všechny 4 lístky na stůl! Prodavačka tenkrát bohužel nezachovala ducha přítomnost a začala ječet, načež kluci se smíchem opustili prostor. Jenže za 15 minut přistálo před školou několik policejních aut a skončilo to neslavně, i když zase ne tak úplně nejhůř. Zemánek po výslechu na škole zůstal a nějaká o pár stupňů snížená známka schování mu nemohla bránit v provozování dalších vylomenin.
5: Možná, že tenhle pán byl manitou, nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu, zeptal se

0: To byly Animals na rádiu B-Take, Don't Bring Me Down. 3 minuty před 16. dohrála tahle muzika, další jeden Animal se sem chystá, za malou chvilku přinese čerstvé zprávy. Pak vám slíbím Vítkáče jako vzpomínku na Loket a letošní beatovou síň slávy Janis Joplin, taky Bon Jovi a spoustu dalších muzikantů do příští hodiny.
1: Vítáci na čtyřech kolech.
0: Teď ale trošku z vážnější jamky, hlásíte se mi z dálnice D2, kilometr 10 ve směru na Brno, tak tady byla dopravní nehoda, ta už je odstavena někam bokem, mimo ten jeden jízdní pruh, ale přesto počítejte, že v tom příjezdu směrem k Brnu to na té D2 může váznout, což potvrzuje i barva dopravních map, že už nám tak nějak startuje ta odpolední špička, v některých těch místech se to začíná vybarvovat a růžovět. D8, 83. kilometr z Prahy pryč, tady pozor, je tam porouchaný osovák a někdo si to tam štráduje po dálnici, což je poměrně nebezpečný nápad. Projíždějte velmi opatrně. Vyšetřuje se také v Praze ve Štúrově, tady to ale vypadá na vážnou dopravní nehodu osobního a motocykly, proto jsou na místě všechny složky IZS. Dobrá voda, to jsme kousek u Českých Budějovic, Lázeňská ulice, havarovaný osobák. No a něco se děje taky na Pražském okruhu na D0 na 77. ve směru Modletice Ruzině. Porouchaný odstavený auták kolem něj pohyb a čeká se na odtah, projíždějte tady opatrně, ono to tam zabírá dost místa, je to nákladní auto odstavené. Všem přeju šťastnou cestu, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maximální teploty dosáhnou 22, ve východní polovině území až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Mistrovské Karlovarsko opouštějí také čeští volejbaloví reprezentanti Matěj Pastrňák a Antonín Klimeš. O odchodu 20-letého smečaře a stejně starého blokaře informoval západočeský klub na sociálních sítích. Rozpad kádru doplňují odchody obou zahraničních univerzálů Renarse Jansonse a Nikoli Georgieva i španělského smečaře Viktora Rodrigueze. Nezaměstnanost České republice v květnu klesla o 10% na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly 358 852 uchazeče, oproti dubnu o 5620 méně. Počet volných míst meziměsíčně klesl o 103 na 94 380. Kriminalisté pokročili ve vyšetřování případu vraždy izraelského podnikatele Tonyho Bargiga, který byl minulý týden v Praze zabit. Zadrželi další dva cizince, kteří už byli v této souvislosti obviněni. Spolu s mužem, kterého policie zatkla už minulý čtvrtek, skončili také ve vazbě. Hrozí jim až výjimečný trest. Izraelská armáda se domnívá, že současné boje s Íránem budou trvat ještě několik dnů, ale je prý připravena i na možné plné obnovení války. Izrael zaútočil na Írán v reakci na včerejší iránský útok, kterým zase Teherán reagoval na izraelské údery v Libanonu. Jde o největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.

0: filmová zvláště, kteří mají rádi takové ty komiksy, tak předpokládám, mají rádi také Spidermana. A kdo má rád Spidermana filmového, tak i kdyby neznal tohleto speciální duo Josie Scott a Chad Kroeger, tak určitě zná tohletu skladbu. Heroes, tou jsme se dostali až sem, tedy do času 16.28, to říkám pro ty, kterým se rozštilovaly hodinky, tak teď je přesně 16.28, no a na beatu se chystají možná o něco klasičtější melodie, jako jsou třeba Grandfather Railroad, nebo Tom Petty, nebo Led Zeppelin. Ty všechny si dáme za malou chvíli.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
1: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
3: 11.
1: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
2: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo 11 v 11. A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie, pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer v 11 na Rádiu Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Punk Railroad, tedy jedna americká kapela na jednom takovém tuzemském českém rádiu, které se v tomto týdnu, krom jiných věcí, taky vydá směrem na cesty a zabrzdí někde i se svým rozkládacím stanem, nafukovací branou a mobilním studiem. To místo, které jsme si určili pro tento týden, tak najdete v Holohlavech, takže tak nějak na půl cesty mezi Hradcem a mezi Jaroměří. No a v Holohlavy na adrese ve dvoře 3, tak tam pro změnu najdete Trotina Eko, tedy ekologickou likvidaci vozidel, kde se tohleto všechno naše beatové zázemí rozloží, abychom tam od 11 do 17 hodin mohli hrát na přání, pokecat si s vámi, nastříkat vám loga na autáky, případně vám rozdat i nějaké ty dárky. Už jsme tam byli loni, takže spousta beatáků už dobře zná cestu, ví, kolik je tam místa, že je ho tam hromada, že se tam vejdeme. A loni byli součástí té naší beatové pumpy taky prohlídky všech těch prostorů, které tam jsou, a taková ta cesta, jak to ten autovrak má před sebou, když do té fabriky, a ona to není fabrika, protože to je obrovský historický statek, tak jakou cestu má před sebou, jak se to rozebírá, co z toho na konci vypadává a kam se to celé posílá. Tak pokud jste navíc takhle technicky zaměření, tak to je další takový lákadlo a bonus na to, abyste se ve středu právě kousek od Hradce v Holohlavech mohli téhle té naší pumpy zúčastnit. My vás tam rádi uvidíme na našem beatovém webu, k tomu máte obrázky, odkazy i mapu, abyste to snadno našli. No a uvidíme se právě ve středu po té 11.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Santana na konec hodiny, teď 5 minut před pátou, dohrává tahle ta muzika. Pepek chystá čerstvé zprávy, já chystám muziku. Třeba Motorhead, Boomtown Rats dojde, ale i na takovou specialitku česko-americkou. Tak co to je, zatím teď prozrazovat nebudu. Kdo si na to počká, ten za chvilku zjistí, co jsem myslel touhletou specialitkou. Předtím si dáme ale dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tam je to přesný opak. Tady tyhle informace by neměly zůstávat tajemstvím. Jeďte opatrně na 366, příjezd do Kostelce na Hané od Prostějova je přicpán nehodou autobusu a osobního auta. Vyšetřuje se taky na sedmičce 78. 9. kilometr někde na úrovni Spořic na Chomutovsku. Tam je odstavený havarovaný nákladák. Na 16. u Sobotky, to jsme na Jičínsku, velmi podobná situace, havarovaný nákladák, který tam samozřejmě bude překážet, tak jak se bude objíždět. Brno, Žabovřeská ulice, tady je hlášena havárie osobního auta a je nějaká, jak jsem pochopil z té zprávy, taková nešikovná, že může fakt bránit průjezdu, takže možná se té Žabovřeské v tuhle chvíli obousměrně zkuste vyhýbat, možná se tím zkrátíte trošku tu svou cestu do cíle, ať už míříte kamkoliv. No a D1 na 169. kilometru ve směru na Prahu, i tady hlásíte neprůjezdný jeden jízdní pruh a tam porouchaný osobní automobil, který se tam řeší. Není tady zatím ještě uklizen napravo mimo v tom odstavňáku, zatím je v jízdním pruhu, takže počítejte, že i tohle místo bude chvíli váznout.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
0: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maximální teploty dosáhnou 22, ve východní polovině území až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští fotbalisté se musí před mistrovstvím světa vyrovnávat s časovým posunem, horkem a zároveň se připravovat na utkání ve vyšší nadmořské výšce. Ze základny v nížině kolem Dallasu se totiž vydají do víc než 1500 metrů v mexické Guadalajaře. Právě tam je bude čekat na úvod šampionátu ze čtvrtka na pátek našeho času Jižní Korea. Ale Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Stane se tak pravděpodobně v druhé půlce roku 2027. O podepsání smlouvy dnes informoval na setkání v pražském planetáriu premiér Babiš. Účast na této misi podle něj ukazuje, že Česká republika může být součástí těch nejvyspělejších projektů současnosti. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 se dnes vrátila kauza Dozimetr. Jako svědek vypovídal jeden z předáků odboru dopravního podniku hlavního města Prahy Oldřich Schneider. U soudu popisoval dosazování lidí loajálních k údajné skupině kolem podnikatele Michala Redla a Petra Hlubočka. Druhý jmenovaný se podle Schneidera angažoval nejvíc. Arménský premiér Nikol Pašinian se po sečtení hlasů ze všech volebních místností stal oficiálně vítězem parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva získala výraznou převahu nad opoziční stranou Silná Arménie. Volby, které poznamenaly hrozby ze strany Ruska, tak potvrdily pro západní orientaci Arménie. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

Comrades a jejich píseň, která tím názvem krásně pasuje k dnešnímu dni. Obsahem a textem už zas tolik ne, protože ve skutečnosti je ten text velmi smutný a tragický, taky o tragické události vypráví. Ale I don't like Mondays, když tady čtu na tom monitoru, tak bych skoro řekl, já taky don't like Mondays. Ale co mám docela rád, jsou takové ty speciality, věci, které vznikly v podstatě náhodou, protože k tomuhle se nedalo směřovat nějak úplně cíleně. To se prostě stalo a když už se to stalo, tak se to muselo využít. Tedy spojení kapely Turbo a kytaristy Tommyho Taera z kapely Kiss. Jak dobře víme, tak Tommy v podstatě už můžeme říkat tak trošku s nadsázkou, je ten náš, je to skoro už Čech, který se velmi často po České republice pohybuje, protože tady má velmi milé povinnosti. No a když tady je, tak si rád zajde i s kytarou do studia a třeba i složí nějakou píseň, kterou by společně mohl s kapelou Turbo složit. To se taky konec konců stalo, nejenže to složili, taky to nahráli a pojmenovali to Time of My Life.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je zakletá D2 pro dnešní den. Před nějakou chvíli se to tam rozjelo a teď už to zase stojí a je kompletně uzavřeno na 9. kilometru směrem na Brno. Došlo tady k dopravní nehodě a to velmi vážné.

0: místě jsou všechny složky IZS, přistával tam dokonce vrtulník a tvoří se kolony, takže s tím býťáci počítejte, že D2 na Brno nebude nejzábavnějším místem. Oficiální objízdná trasa vede přes exit 11 Blučina a exit 3 Charlice. Když to vezmete větším obloukem, no tak samozřejmě asi neprohloupíte úplně, protože pohled do dopravních map říká, že to asi nemusí být úplně špatný nápad. Jak to bude dlouho trvat, zatím nevíme, odhad úplně není. Nevím, jak nakolik s tím to souvisí a nebo nesouvisí, ale počítejte taky, že D1 směrem na Brno od Olomouce tak postává už od Rousínova, pomalu jede tímhletím směrem, tady taky ztratíte nějaký ten čas, tady uzavřeno není, ale je dobré, pokud máte někam na čas dorazit, abyste to vzali i třeba s nějakou tou časovou rezervou. D8 na 8. kilometru na Prahu, tady počítejte nově s porouchaným autákem, na 86. kilometru na D8 na Německo z Prahy pryč, v tomhle směru zkrátka, tak je porouchaný nákladní auták, s tím počítejte. Ozýváte se také z Veselí nad Moravou, Masarykovy třídy, kde je nehoda osobního auta s dodávkou a řeší se, sepisují se škody. Jestliže jedete z Kroměříže na Zdounky, tak se vyhýbáte nehodě dvou osobních aut a ta je vážná, na místo spěchají všechny složky IZS, to je další dno, které mi hlásíte, tak s tím býťáci počítejte. Jezděte opatrně a všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Ristlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
1: Depozitář Pop muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Depozitář Pop muzea.
4: Houšňák houští, tlouště krájí, pipák vyšlá sobolá.
5: Všude už mu taky nenalejou.
1: Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Depozitář Pop muzea s Radkem Dieslerem už tento čtvrtek od 7 večer na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
6: Na světovém poháru v lezení na obtížnost v Praze skončil český lezec Adam Ondra 5., Tereza Širučková byla 9. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na svěťáku v pražské troji kajak cross a po pátečním triumfu ve slalomu oslavil vítězný double. Druhý duel další reprezentant kajakář Přindiš. V ženské časovce slavila první vítězství kajakářka Beková. Veslařské primátorky v Praze vyhrála mužská osmiveslice Dukly Praha a získala 44. vítězství v historii. Mezi ženami byla nejrychlejší osmiveslice Olympu. Skif ovládli Smejkal z Dukly a Boldišová z Bohemians. Rugbysté Říčan se vrátili na extraligový trůn. Ve finále porazili Tatru Smíchov 19-12 a získali 12. český titul. Bronz vybojovala Slavie Praha po výhře nad Donau Vín 44-20. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. V Kečkemétu porazili pro obratu Norsko. Naše dívky si poradili na závěr turnaje Ligy národů v Nankingu Thajsko 3-0. Švýcarka Audrey Vernová vyhrála běh na 800 metrů na diamantové lize ve Stockholmu časem 1:53.98, dosáhla třetího výkonu historie. Na rekord Jarmily Kratochvílové ztratila 0,7 sekundy. To byly menšinové sporty.

0: James Brown na rádiu být dohrál takhle při pondělku. Záměrně vypichuju to, že je to při pondělku, protože s pondělím přicházejí takové ty milé býťácké povinnosti. Každý týden se to opakuje, že v neděli zmizí na webu rádia být anketa, aby se v zápěti objevila nová. A my jsme vybírali na další týden to, co si společně chceme pustit a užít. Zatímco minulý týden to bylo od začátku dost takové jasné, kdo je favoritem. Dneska je to tak jako půl na půl a pere se to tak jako ve dvou trojicích. Tak začnu odzadu. Kdo se zatím zdá být outsiderem, tak jsou třeba Gotthard, švýcarští, kteří fantasticky zahráli včera v Plzni na Metal Festu. Ti zatím, kdybychom uzavírali, tak jsou daleko od postupové šprušle. Stejně jako Bruce Springsteen s albem Letter to You, stejně jako Bob Dylan s albem Rough and Rowdy Ways, zatímco ta druhá trojice, ta se tak jako dohaduje, kdo z nich je větší kabrňák. A tím se myslí Deep Purple s albem Hush, nebo AC/DC s albem Power Up, anebo české Želízko v ohni, Vysáči a deska Anarchie a Total Chaos. Ta je mimochodem teď aktuálně ve vedení, když se dívám na náš beatový web. Tam totiž rozhodujete, kdo bude hrát jako půlnoční album a kdo v tomto týdnu nemá šanci, třeba se mu to povede příště. Rozhodněte tedy i v tomto týdnu býťáci. A když už tam budete, tak se porozhledněte, co nového tam všechno přibylo. Adresa je www.radiobeat.cz.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděných stů.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Iron Maiden na Rádiu B dohráli svoje Wasted Years v tom uplynulém víkendu nebo týdnu, chcete-li, tak vystoupili krom jiného taky na festivalu Sweden Rock, tedy na tom slavném švédském festivalu, kde právě ozvláštnili to svoje vystoupení tím příjezdem nebo průjezdem, který nastal vlastně před tím hlavním programem. On to ten Bruce Dickinson tak nějak má, že k němu ta technika tak jako je blízko. Tady u nás v loňském roce na festivalu Masters of Rock, to byl ten obří hovnocuc, který projížděl celým tím davem na Masterech, což ho velmi zaujalo, jsou z toho velmi veselá videa. No a ve Švédsku zvolil tedy trošku do jiný dopravní prostředek. Jak to okomentoval, tak říkal, švédská armáda nám půjčila ultimátní Uber. Tak pokud jsem vás teď naladil, mrkněte se na beatový web, protože tam uvidíte přesně, čím si to štrádoval po Švédsku Bruce Dickinson, oblečen ve vojenské helmě, vybaven dvěma vlajkami. Je tam k tomu i video, který kapela později vydala, takže si ho můžete prohlédnout na www.radiobeat.cz, samozřejmě tam je tohle všechno, o čem mluvím.
1: Bíťáci na čtyřech kolech.
0: Před námi je ten, který podle legendy jako Lapiduch sám sebe z vojny poslal domů a přinese čerstvé zprávy. Pojďme si říct, jak vypadá doprava. Teplice u Hadích Lázní, tahle ta ulice, tak tady jeďte velmi opatrně, protože mi přišla zpráva, že je tam zvěř na vozovce, v zápětí tedy vysvětlení, že je tam srnec, a v zápětí přišla ještě jedna zpráva, že je tam srnec, který kulhá. Opatrně v tomto místě. 268. Příjezd do Zákupu od České Lípy, tady je nehoda motocyklu. Na místě jsou policisté a taky záchranáři, z čehož soudím, že to nehoda bude se zraněním, projíždějte opatrně. Počítejte, že Strahovský tunel v Praze je přicpán nehodou dvou osobních aut, teď velmi aktuálně. Ozýváte se také z D10 20. kilometru z Prahy pryč, tady už bohužel ke kolizi došlo, je tam sražená srna na vozovce, projíždějte velmi opatrně. No a v pražské Radlické, která by se přicpávala sama od sebe, to teď ještě navíc v pravém jízdním pruhu vylepšuje osobák s dodávkou a policisté, kteří to vyšetřují, takže i tady počítejte se zpožděním a jeďte opatrně, nejenom na Radlické, ale úplně všude.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i s bouřkami. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maximální teploty dosáhnou 22, ve východní polovině území až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo. Snížil zatím velký odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner Carlos Alcaraz. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým vítězstvím v ženském deblu v kariéře. Cenové stropy na pohonné hmoty se zítra nepatrně změní. Maximální cena nafty vzroste o haléř na 40 korun a 5 haléřů za litr. Benzin naopak zlevní o 14 haléřů na 41,50. Cenové stropy pro další den vyhlásilo ministerstvo financí. Netýkají se prémiových paliv. Maximální cena benzinu postupně klesá od 22. května, kdy byla stanovena na 45,23 za litr. Evropská komise potvrdila, že uzavřela předběžný přezkum kvůli dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Týkal se zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP, která má nové bloky postavit. Přezkum neodhalil žádné důkazy, že by byla porušena unijní pravidla. Na návrh vládní strany TISA premiéra Maďara si maďarští poslanci snížili platy o 40%. Návrh podpořila i opozice. Pro snížení svých platů hlasovalo všech 189 přítomných poslanců. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Hybaj do let 60. Chce se mi říct, teď takhle po 6. hodině, 7 minut po 6. dohrává tahle ta muzika. To byly Romec a jejich Be My Baby. Předtím jsme si dali Six O'Clock Rocku The Who a Can See For Miles. Jak dobře víte, tak po 6. ty 60. hrajeme 3, aby se to tak nějak líp počítalo. Takže vám jednu další ještě dlužím a ještě vám ji taky odehraju. Dáme takovou tu skočnou veselou. Good Golly Miss Molly v podání Swingin' Blue Jeans. Tak to je ta, kterou vám ještě přihodím tady na hromádku těch 60. Ale zároveň přihodím taky jednu dopravní informaci, která potvrzuje to, co jsme si říkali, a sice, že ta D2 na Brno stále stojí na 9. kilometru, sice už předpokládám odletěl ten vrtulník letecké záchranné služby, ale pořád probíhá zásah složek IZS. No a ten odklon, který tam je vymyšlen, tak je tedy ve směru na Brno na exitu 11. Když to vezmete dřív, myslím, že si ušetříte nějaký ten čas. Good God.

0: Kutou a Holdeline na rádiu Beat. Je 18.26, úplně přesně, nám to ukazují hodiny. Možná, že už je tak trošku čas, abychom si slíbili, že se to tak začne pomalu překulovat v náš podvečer a večer tady na Beatu, což mimo jiné musí znamenat, že přijde Jaroslav Císa s krásnými nálezy s dílem číslo 762 a pod titulem Svět uchvácený rokem, což je tak jako pěkně poeticky řečeno to, co se skrývá pod tou muzikou. Poetický to je, ale moc toho nevíte, tak pokud byste chtěli vědět, do čeho půjdete hudebně po 19. hodině tady na Beatu, doporučuji mrknout na Beatový web do sekce program a tam si ty krásné nálezy rozkliknout, protože Jaroslav Císař vypustil nejen tenhle ten slogan, který zakrývá celé ty dnešní nálezy, ale taky už těm, kteří chtějí mrknout na playlist, vyvěsil ten playlist na Beatovém webu. Můj playlist na příští minuty je prostý. Za chvilku Beatoskop, pak Pražský výběr a taky Juraj Hýb.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrákem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka obecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Petr Toman. Fotograf, novinář, publicista a dobrodruh.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.
5: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
6: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Evropský program Copernicus spustil novou aplikaci Weather Replay, která umožňuje vrátit se v čase a zobrazit počasí kdekoliv na světě až do roku 1940. Zobrazená data a animace vycházejí z reanalýzy ERA 5, která vytváří digitální rekonstrukci historického počasí a klimatu. Kombinuje přitom skutečná meteorologická měření od roku 1940 s výstupy moderního numerického modelu ECMWF. Samotná aplikace je veřejně dostupná.
5: Beatoskop.
6: GPT od americké společnosti OpenAI si připsal další výrazný milník. Podle odhadu analytické firmy Sensor Tower překonala populární aplikace v květnu hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Na tuto metu se dostala zhruba 3 roky po svém spuštění a stala se tak nejrychleji rostoucí aplikací svého druhu v historii. Mezi aplikacemi, které podle analytiků zaostaly za tempem nástupu ChatGPT, figurují například Google Maps, TikTok, Instagram nebo YouTube.
5: Beat.
6: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na silnicích a železnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů. Beatoskop je v závěru. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na rádiu Beat.
5: Rádio Beat.

tomu všemu, co jsem říkal, by se vyplatilo dodat, že nejenom krásné nálezy nás čekají dneska tady na Beatu, ale také roková kartotéka doktora Podzimka, tedy naši Honzové, jak Podzimek, tak Hamerník, ti budou připraveni od 8 do 11 se opět pohrabat v těch novinkách v Honzově sbírce, tedy myslím tím ve sbírce Honzy Podzimka, ve kterému asistuje Honza Hamerník, abychom v tom měli úplný pořádek. To je taky pravidelná pondělní náplň večerní, tříhodinová, protože sbírka Honzy Podzimka je obrovská a obrovským způsobem se také rozpíná a doplňuje. No a slogan, neboli slovní intro, tak je zase to, co si pro dnešek vzal tak jako za vzor Martin Vysušil a postavil podle toho dnešní jedenáctku v jedenáct. 11 písní, pěkně po 11. si dáme a všechny budou mít tohleto jedno pojítko. Na to se můžete těšit.

Zlalala se já pomalu můžu loučit tady na beatu. Ono to bude pár minut trvat, než si tady Máňu předáme, než to celé já se odhlásím a Jaroslav Císař se přihlásí a překlopí se to v krásné nálezy. Ty jsou před námi. Iggy Pop dohrál, toho jsem měl ve svém seznamu jako posledního, takže plán jsem dneska dodržel na 100%. No a jdu si vymýšlet plán na zítřejší den, protože to se opět uslyšíme. Budu se na vás těšit v 17 a vy se do té doby mějte krásně se Zdeňkem Juráskem, Honzou Hamerníkem i Honzou Podzimkem i Martinem Vysušilem a zítra potom s těmi všemi dalšími ostatními mými milými kolegy.

0: Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. I když v mém pořadu převládají skladby angloamerického původu, přesto rocková muzika přes řadu zákazů a omezení ovládla prakticky celý svět. Dnešní krásné nálezy jsou toho přesvědčivým důkazem. Úvodní ukázka Dentenet Kel neboli Musí se rozhodnout z roku 2019 pochází z repertoáru maďarské skupiny Kartágo. Tehdy si soubor svým celkově 10. albumem Együtt Negyven Éve, neboli 40 let spolu, připomínal již 40. výročí svého založení. Dnes již má na svém kontě celkem 11 velkých desek. Pětičlennou formaci založil v září 1979 kytarista a zpěvák Ferenczi Getty, který si oblíbil zvláště styl americké hudby ze západního pobřeží Spojených států. Kartágo dosáhlo vrcholu popularity v 80. letech, kdy vydalo v roce 1981 svůj albový debut, kterého se v Maďarsku prodalo neuvěřitelných 178 tisíc exemplářů. To kapelu vyneslo do první ligy souboru maďarského roku. Vítězství v mezinárodní písňové soutěži v rakouském Villachu o 2 roky později skupině zase otevřelo cestu k vydání 2 alb v západní Evropě a také k řadě koncertních vystoupení ve střední a východní Evropě. Rozlet rokových šampionů z Maďarska se ale zadrhl v roce 1985, kdy se Kartágo rozpadají. Pro koncert v Budapešti o 5 let později se však muzikanti dali znovu dohromady a pokračují v činnosti až do současnosti. Nyní se podíváme na rockovou scénu Jihoafrické republiky. Její nejznámější postavou je bezesporu Michael Lubovic, jenž se proslavil pod pseudonymem Manfred Mann. Dalším muzikantem pocházejícím z této země, jenž přesáhl její hranice, je rodák z Johannesburgu John Kongos. Jako teenager vyrůstal při poslechu jihoafrických imitací britského a amerického rock'n'rollu a popu. V lepším případě tuhle muziku v originálech poslouchal v rádiu, ale teprve jeho osobní návštěva koncertu Tommyho Steela a později nahrávky do Shadows ho natolik zaujaly, že se počátkem 60. let o toté začal pokoušet sám. Prosadil se pak jako frontman formace John Kongos and the G-Men a stal se místní hvězdou, jenže jeho ambice mířily výš, toužil vyniknout i celosvětově. Podobně jako jeho krajan Manfred Mann se proto vydal do Londýna a podařilo se mu získat nahrávací smlouvu u Fly Records, kde začínal mimo jiné i Mark Bolan, pozdější líder T-Rex. Počátkem 70. let v období nastupujícího glam rocku bodoval Kongo z Británii se svými prvními 2 singly. Oběma patřilo 4. místo britského žebříčku. Z debutového alba Johna Kongose z roku 1971, nazvané prostě Kongos, si teď prostřednictvím Rádia Beat poslechněte skladbu Jubilee Cloud. Tahle velká deska dosáhla v Británii 29. místa žebříčku.

Rumunskou rockovou scénu bude zastupovat jedna z nejpopulárnějších zdejších skupin, a to Phoenix. Cenzurní tortura, kterou za Čaušeskova komunistického režimu musela procházet, je dnes téměř nepředstavitelná. Soubor vznikl počátkem 60. let v Temešváru, údajně nejkosmopolitnějším rumunském městě. Původně se říkal Sfinty, čili Svatí. V roce 1965 však dostal zákaz používání tohoto názvu a tak se zrodili Phoenix. V roce 1973 pod touhle hlavičkou zavítali i do Československa na festival Bratislavská lira. Skupina po celou dobu své existence stále zápolila s dozorem komunistických činovníků. Začali s cover verzemi písní The Beatles, ale záhy jim to zatrhli jako nemístnou inspiraci západní kulturou. Phoenix tedy hledali a našli inspiraci v rumunském folkloru, jenže tím se zanedlouho dostali až k náboženským písním. V roce 1972 vydali první rumunské rockové album s kompletně rumunskou tvorbou Čejče Neaudat Nume, neboli Těm, kteří nás pojmenovali. Ovšem o nepředstavitelném boji o jeho vydání svědčí, že polovička desky původně neprošla cenzurou. Když jeden z členů kapely v roce 1970 emigroval, následovalo utlumení její činnosti. Zakladatel a dodnes jediný z původních členů skupiny, kytarista a zpěvák Nikolaj Kovači, se s touhle buzeraci vypořádal po svém. Oženil se s dívkou z Nizozemska a v roce 1976 se vystěhoval. Za rok se pak překvapivě vrátil, ale záhy znovu odjel. Tentokrát vzal sebou celou kapelu, která se ukryla v reprobednách jejich aparatury. Krátce po příjezdu do tehdejšího západního Německa se Phoenix rozpadli. Soubor se triumfálně vrátil domů koncertovat až zase po pádu Čaušeskova režimu. Z jejich debutového alba teď na frekvenci Rádia Beat zazní skladba Nunta neboli Svatba.

0: Úžasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Lucemburský soubor No Name nemá kromě svého názvu s tím ze Slovenska naprosto nic společného. K založení téhle neoprogresivní formace došlo roku 1988 v Dudelange. Jeho symfonický styl hudební publicisté často připodobňují k Marillion. Svou debutovou velkou deskou Zodiac vydal vlastním nákladem v roce 1993. Za moment zní ve vysílání rádia být zazní skladba Only a Dream. No Name pod svou původní hlavičkou vydrželi do roku 2010. Tuhle etapu její existence lemuje celkem 5 alb. Po svém zreformování se muzikanti objevili pod novou hlavičkou The No Name Experience, neboli také zkrat TNNE. Svou první velkou desku pod novou identitou vydali v roce 2014. Dnes už si na své konto připsali 3 alba. Teď už na vás čeká slibovaná skladba Only a Dream z albového debutu No Name z roku 1993.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Kvartet Tessera, Epipedatis i Parxis, česky čtyři úrovně existence, je řeckým zástupcem v dnešní nabídce rockové hudby z celého světa. Vznikl v městečku Sepolia po politických změnách v zemi, kdy zde padl tzv. Režim plukovníků. Došlo k tomu v roce 1974. Ve vztahu k roku v zemi se v té době zdejší režim příliš nelišil od toho v Rumunsku. Soubor se rozhodl zásadně odlišovat od všech skupin existujících v Řecku pod heslem Pryč od řeka Zorby. Ostatně, když se jim v roce 1976 podařilo získat nahrávací smlouvu u firmy Vinas a nahrávali ve studiích Columbia své debutové album, první slova, která uslyšeli od technika, prý byla: a kde máte buzuky, chlapci? Skupina získala své první úspěchy na Kypru. Později se v jedné řecké televizní hudební soutěži umístila jako třetí. Její debutové album, které vyšlo pod názvem kapely, ale bylo i jejím posledním, vzniklo ve velkém chvatu během pouhých 10 hodin. Po jeho vydání ale kapela už vystoupila na jediném koncertě a zmizela z hudební scény. Z téhle vzácné desky vám teď na rádiu Beat nabídnu skladbu Ermia neboli Divočina. V současnosti se jedná o opravdovou sběratelskou raritu. Po vyprodání alba za něj totiž sběratelé byli ochotni platit 180 000 drachem v přepočtu asi $1,000.

0: Rádio Beat, krásné nálezy.
1: Chorvatská rocková legenda skupina Atomsko Sklonište vznikla v roce 1977 v Pule na poloostrově Istria. Pojmenovala se podle jedné protiválečné hry básníka Božka Obradoviče Atomový kryt z roku 1968. Obradovič se nakonec stal i textařem kapely. Soubor nahrával své skladby rovněž s anglickými texty, a to v Anglii pod názvem Atomic Shelter. Ještě jako teenagerovi mi kamarád půjčil jednu jejich desku s touto identitou. Příjemně mě překvapila i svým excelentním zvukem, že byla nahrána na britských ostrovech, tedy nezapřela. Když jsem se jednou dostal do Puly, v době konání zdejšího knižního veletrhu, usmyslel jsem si, že si Atomic Shelter pořídím také na CDčku. Obcházel jsem tamní prodejny s muzikou, ale bez úspěchu. Během společenského setkání s účastníky veletrhu jsem se o svém problému zmínil mimo jiné jeho ředitelce, paní Magdaléně. Provozovala v tomhle starobylém městě s antickými kořeny knihkupectví. S typický žanskou vřelou gestikulací se přiznala ke svému původu a pomohla mi sehnat některé desky souboru z texty svého otce. A tak si teď budete moci z vysílání Rádia Beat poslechnout Atomsko Sklonište a jejich skladbu Dok se tělo tvoje vidí, neboli Zatímco je tvé tělo viditelné. Pochází z jejich čtvrtého alba Extra Uterina z roku 1981. Diskografie souboru čítá celkem 11 studiových alb, z toho 3 pod identitou Atomic Shelter a dále 3 koncertní a kompilační sety.

teď dostane v této relaci prostor kapela Bandolero ze zdánlivě nerokové země, a to z Portorika. Tento pětičlenný soubor vznikl v roce 1969. Jednotliví členové kapely působili během 60. let v různých formacích, ale salsa rozhodně k jejich hlavním inspiračním zdrojům nepatřila. Za své vzory považovali hlavně Vanilla Fudge nebo Iron Butterfly. Soubor vznikl hlavně z podnětu solového zpěváka José Noguerase, který byl i hlavním autorským pilířem. Bandolero vydali v roce 1970 své jediné stejnojmenné album. Všechny skladby jsou Noguerasovým dílem. Pouze na třech spolupracoval s Jerry Garciou. S lídrem The Grateful Dead však nemá nic společného, je to jen shoda jmen. Skupina už v roce 1971 ukončila svoji činnost. V roce 2015 byli Nogueras spolu s Bandolérem uvedeni do portorické síně slávy rock'n'rollu. Dnes dostane na rádiu Beats repertoáru skupiny Bandoléru prostor skladba Don't Hang Me z jejich jediné velké desky z roku 1970.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Průkopníci urugvajského roku, kteří si říkali Los Mockers, tom doma neměli zrovna jednoduché. Byli zde víceméně ignorováni a úspěchy slavili především v Argentině. Hudebně výrazně ovlivnili především The Rolling Stones. Zpívali zásadně anglicky a kvůli svým dlouhým vlasům neunikli ani nepříjemnému zájmu místní policie. Proto museli několikrát strávit noc ve vazbě. Kapela vznikla v roce 1963 v Montevideu a zpočátku si říkala Los Encadenados. Většině muzikantů bylo tehdy mezi 18 a 19 lety. Protloukali se po různých klubech, až zasáhla náhoda. Všiml se jich lovec talentů, který pracoval pro argentinskou pobočku vydavatelství EMI a zrovna trávil dovolenou v urugvajském letovisku Punta del Este. Následovalo sice i hned pozvání do Buenos Aires, jenže v Argentině pak museli čekat 6 měsíců, než se dostali do studia. Z původní tvorby Los Mockers si z rádia Beat poslechněte skladbu Confusion z jejich singlu z roku 1967. Skupina se v následujícím roce rozpadla po vydání dvou alb. Muzikanti se rozprchli do různých zemí od Afriky až po Německo nebo Španělsko. Vlna zájmu o revival vedla v roce 2008 k jejímu obnovení, ovšem v nové sestavě.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Nyní se zastavíme v Itálii u představitelů melodického roku, souboru, který si říká Lionville a vznikl v roce 2010 v Janově. Hlavní zásluhu na to měli bratři Stefano a Alessandro Leonettiové. Velcí fanoušci souboru Toto, Bad English nebo Survivor. Zpěvák, kytarista a skladatel Stefano Leonetti na její produkci výrazně spolupracoval zvláště se skladatelem Lenny McAlusem, který je známý jako někdejší důležitý člen týmu a kapelník doprovodné skupiny zpěvačky Tiny Turner. Kapela Lionville má již na svém kontě celkem 6 alb, přičem zvláště to poslední Supernatural z listopadu 2024 se považuje za výrazný předěl v její činnosti jako most mezi minulostí a budoucností souboru svým důrazem na mix melodičnosti a rockové údernosti. Výrazem toho je i nový zpěvák, Švéd Alexander Strandell. Někdejší člen souboru Art Nation tak na sebe po Stefanovi Leonettim převzal roli frontmana. Z produkce souboru Lionville teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat uslyšíte skladbu Heading for a Hurricane, která pochází z kolekce jejich posledního alba z roku 2024.

0: Úžasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Dnešní úvodní část putování za rockovou muzikou po celém světě zakončí skupina Living Four z Nového Zélandu. Vznikla v roce 1975 v Aucklandu z trosek souboru Space Farm. Svým stylem byla často srovnávána s počátečním obdobím působení kapely Santana, a to zejména za příměsi latinsko-amerických hudebních vlivů. Jenže obsáhlejší srovnávání je v daném případě velmi obtížné. Living Force totiž za dobu své jepičí existence stačili v roce 1977 vydat pouze jediné stejnojmenné album a také jen jeden single, jehož obě strany pocházely z alba. Texty Living Force se zabývají především spirituálními tématy. Existence této naděje novozelandského roku se uzavřela již v roce 1979. Z jediné velké desky skupiny Living Force zazní na závěr skladba Harry Ball. Se sborovým zpěvem v daném případě kapele vypomohli jejich kolegové ze souboru The North Shore. Příště vás pozvu na druhou část letošního putování za rockovou hudbou ve světě, kterou uvádím pod hlavičkou Svět uchvácený rokem. Tentokrát zazní mimo jiné Tease z Kanady, Klepsydra ze Švýcarska, Fish on Friday z Belgie, Wine z Austrálie a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Novozélandští Living Force uzavírají svou skladbou Harry Ball z roku 1977 dnešní vydání Krásných nálezů.

0: Radio Beat. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
2: Sestra, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
3: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka.
0: Na Rádiu Beat.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme 6 minut po 8 hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a zatím jsem tady jenom o toho, abych zasloupil a omluvil mého milého pondělního kolegu doktora Honzu Podzemka, který mi ještě odpoledne volal, že má opět nějaké nezastupitelné povinnosti a že přijde o hodinku později. A zároveň mě tedy požádal, abych rokovou kartotéku, tento pravidelný pondělní pořad, abych tu první hodinu zvládl bez něj. A to je trošičku problémek, protože já se vždycky, když nadejde takováhle situace, snažím najít takovou muziku, o které jsem si jistý, že ji Honza Podzimek nepřinese, neboť takovou nezbírá. Takže pojďme původně na pražský bubenečský slamník a rok 1992, kde v podstatě ze sezení u piva vznikla kapela Alkehol. Kapela Alkehol, no, co bychom si o nich řekli. Hlavní figurou je Ota Hereš, že to většině, ano, celou tu dobu. A vlastně založili kapelu tehdy, když hráli v thrash metalové kapele Kryptor. A ten thrash metal je už příliš nebavil, nebo tedy si chtěli ten hudební záměr rozšířit. Kolik vydali alb? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, no, ježiši, no, přes 20. Takže ten jejich projekt se stal velmi úspěšným. A co je taková, a samozřejmě se velmi dobře umísťovali v českých či československých hitparádách. Co je taková zajímavost? Že se jim například pro fotbalovou Spartu podařilo v roce 92 nahrát hymnu. V roce 2008 pro brněnskou hokejovou Kometu také hymnu. A pro hokejovou Slávii ta také používá jejich motiv. No a dáme si od nich Už se to smaží a peče, což snad bylo album z roku 2003, tak si dáme stejnou jmenou písničku.

se maso smaží anebo peče. To se hned líp chouká na ten svět. Je na hlavě nech, a když

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: A já jsem, přátelé, jenom nepřipomněl, že vlastně Rocková kartotéka se jmenuje kartotéka podle toho, že stejně jako má doktor ve své ordinaci zařazeny karty svých pacientů podle abecedy, tak podle abecedy probíráme právě kapely či jednotlivé umělce. To znamená, že když jsme u písmene A, tak dneska názvy všech kapel či solistů budou začínat od A. Takže pojďme pokračovat. Arakain, přátelé, Arakain. Kapela, která byla založena už v roce 82. To znamená, má úctyhodnou historii a funguje do dneška. Dlouhou dobu byl frontman Aleš Brichta a dnešní obsazení je Honza Toužimský, Jirka Urban, který je vlastně od začátku kapely členem této kapely. Miroslav Mach, Lukáš Doksanský a Marek Loučka. Mezi dřívější členy se počítala třeba i Lucie Bílá. No, těch alb, co natočili, opět nepočítatelně a my si dáme písničku Marilyn.

0: lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka písmeno A, a protože vím, že doktor Podzimek českou muziku nezbírá, tak se snažím vyhovět nejenom požadavkům, formálním požadavkům kartotéky, ale zařadit právě i českou muziku. A od Ačka, ASPM, neboli Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Česká převážně bluesová hudební skupina založená v roce 84. Janem Spáleným, což je bratr Petra Spáleného, hudební režisér, pracovník Českého rozhlasu, Petrem Kalandrou, býťákům dobře známým, a Frantou Havlíčkem, který hrál na dechové nástroje. Hráli vlastní věci, ale spousty věcí předělaných. Cover verze zahraničních hitů, například písniček Boba Dylana. Slova pro ně psalo několik význačných textařů, jako Petr Kopta, Zdeněk Rytíř či Pavel Vrba. Ale přiznejme si, Spálený i Kalandra si texty občas psali taky sami. V tom původním obsazení natočili 6 alb. Dnes samozřejmě hrajou v obsazení jiném, protože Petr Kalandra už je dávno na pravdě boží. A Honza Spálený do kapely zapojil svého syna Filipa, pak skvělého trumpeťáka Michala Geru, pak tam hraje Radek Krampl na vibrafon a Filip Jeníček, tuším, že na bicí. Ovšem dáme si z té první éry, a to skvělou, skvělou věc, která se jmenuje Jako solnej sloup, a je to Dylanovka.

jestli jsem tě vídal vohozenou fajn, jak šla si pyšně jako krásná laň. Je to tak? A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. A všichni muži chtěli tě mít, každej chtěl jen s tebou být, jenže najednou musíš pochopit.

Ty jsi si chodila do školy all right, Miss Lonely, a tak jsi mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak být bez domova sám, to

To bylo něco jinýho, než v chladu pod stromama stát. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala se smát, když nechal ti jen trochu peněz.

0: máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstínek a nebo ty hodinky a někomu to střel.
1: A buď už jednou

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: No, abychom se podívali taky trochu do světa, tak jsem tady u nás v archivu našel jedno album řecké kapely, tedy původem Řecka, která se jmenovala Aphrodite's Child. Tu tvořili tři muzikanti. Demis Roussos, co by hráč na basu a zpěvák, Vangelis, ale to bylo později jeho umělecké jméno a dělal obrovské hudební projekty a také byl poměrně star. A na toho bubeníka to už si nevzpomenu, ale tyhle tři nadělali spoustu muziky. Je pravda, že se vydávají nebo jsou vydáváni za řeckou kapelu, ale oni se po počátečním úspěchu v Řecku rychle přestěhovali do Anglie, do Londýna a vlastně veškerou svou hlavní kariéru páchali v Londýně a z Londýna. Demis Roussos u nás kdysi, nebo byla vydána jeho deska někdy snad v první půlce sedmdesátek a ano, tu jsem měl, tu desku a musím říct, že teda to byl opravdu trhač dívčích srdcí. Což o čemž by mohl vyprávět můj dobrý přítel Přema. Pojďme si dát tedy od řecké kapely Aphrodite's Child Let Me Love, Let Me Live.

0: lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: No a přátelé, když tak procházím náš archiv, který normálně je dost bohatý a chci najít tedy nějaké české věci a ještě takhle podle abecedy a ještě okolo takového relativně složitého písmena, jako je A, tak jsem tady našel kapelu Unchabend. Ovšem, abych vám řekl pravdu, tak počkejte, už to tady mám, už se mi tady něco rodí. Je to kapela z Blatné. Je to kapela z Blatné a funguje od roku 1990. No tak si to pojďme vychutnat, no. Tak Unchabend, opravdu první raz počujem. Písnička, která se jmenuje Tulák.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Už ve čtvrtek v trafikách.
2: Jedovnice vyhlíží Killian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na killiangang.cz.
3: Sestra, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
4: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu Beat.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, víťáci, víťačky. 3 minuty po 9. hodině večerní posloucháte Rádio Beat. Já jsem Honza Hamerník, ale dovolte mi, abych hlavně přivítal doktora Honzu Podzemka a od této chvíle jsem tady už pouze 5. kolo uvozu. Neboť roková kartotéka je jeho pořad, jeho švestka, jeho snaha, jeho příprava. Šup do toho, Honzo.
2: 5. kolo, ne, Honzo, co bych si bez tebe počal? Vítejte, víťáci, víťačky. Trošku zpožděný, ale o to myslím, že bude zajímavější dnešní 210. pokračování rokové kartotéky a po třetí písmeno A, mám takový pocit, že po třetí. Ambrose Slate budou nám zprostředkují úvodní rock and roll, čili první libůstku dnešního večera. Sahal jsem po albu, které se jmenuje právě tímto názvem kapely Ambrose Slate, od druhého alba počínaje, už jsou Slate bez toho Ambrose. Ambrose Slate byla rocková skupina z anglického West Midlands. Původní název byl The In-Betweens. V roce 1969 se skupina přejmenovala na Ambrose Slate, když podepsali smlouvu s vydavatelstvím Fontana na natočení a vydání jednoho alba. Skupina brzy poté změnila vedení, spojila se s Chasem Chandlerem a zkrátila si název na Slate. Už jsem to tady kdysi, ale to je hodně dávno, povídali si, pak víte, odkud vznikl ten název Ambrose a Slate. No, vznikl podle toho, že dva členové kapely, a sice Noddy Holder a Dave Hill, navštívili svého kamaráda, který měl doma dva nádherné kocoury. Jeden se jmenoval Ambrose, druhý Slate. Takže tady je název té skupiny. Je to skupina jednoho alba, protože, jak jsem zmínil, od druhé desky už to byl jenom Slate. A to už patří do šuplíku S. Ještě řeknu, jaké bylo složení kapely. Noddy Holder, frontman, solový zpěvák, hráč na rytmickou gitaru. Dave Hill, solový gitarista. Jim Lea, basová kytara, housle. A Don Powell, ten seděl za bicími. Pojďme do krásně zpracovaného coveru slavné skladby od kapely Steppenwolf. Dáme si skladbu Born to be Wild.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka, doktor Honza Podzimek, písmeno A. Pojďme na to.
2: Tak po úvodním rock'n'rollu, po úvodním coveru, si pojďme pustit původní skladbu od francouzské kapely Alice. Minulý týden jsem sice zahrál jenom 11 skladeb, ale naprostá většina z nich byla každá z jiné země na naší krásné planetě Zemi. Takže dnes večer to nebude možná už až tak pestré, ale budu se snažit také měnit tu geografii původu jednotlivých skladeb. Měli jsme tady britskou kapelu Ambrose Slade z Wolverhamptonu, to jsem zapomněl říct, Sarabsí Staffordshire. Teď pojďme do Paříže, do Francie. A sice za kapelu Alice a jejich eponymním debutovým albem, které vyšlo jenom o rok později, než to Ambrose Slade vyšlo v roce 1970. Alice byla francouzská pětičlenná progresivně rocková skupina, která vznikla v Paříži v roce 1969. Původně byla skupina známá pod názvem We Free, což byla psychedelická free rocková kapela, která hrála v Emugí v roce 1969. A na začátku 70. let vydala skupina už pod novým názvem Alice 3 alba a několik singlů. Jejich hlavní zpěvák Alain Sussan se po rozpadu kapely v roce 1973 vydal na solovou dráhu. My budeme hrát z první desky z roku 70, ale složení bylo pětičlenné už tehdy. Alain Sussan zpěv, varhany, piano, basová kytara, perkuse. Jean-Pierre Offredo byl vokalista, hráč na hoboj, flétnu, alto a soprano, saxofony, na housle, taky na piano, kytaru a perkuse. Bruno Besse, to byl solový kytarista, který dovedl zahrát i na vibrafon a na některé perkuse. Sylvain Duplan byl basový kytarista, hráč na kytaru a na perkuse. V některých skladbách zpíval harmonické vokály. A Alain Dudu Weiss, tak to byl bubeník, hráč na tubular bells a také v některých skladbách i zaspíval. Pojďme tedy do první desky Alice a to dejme si skladbu, která má přes 7 minut a nese název Extrait du Cercle.

s názvem Gravitas. To album vyšlo 19. března roku 2014. Asia je anglická rocková supergroup, založená v Londýně v roce 1981. Komerčně nejúspěšnější sestavou byla ta původní, která byla složena ze 4 členů různých progresivně rockových skupin. Jejich debutové eponymní album, vydané v roce 1982, zůstává jejich nejprodávanějším albem a v několika zemích se umístilo na prvním místě. Billboard 100 jej v roce 1982 zařadil mezi nejlepší alba v USA. Hlavní single z tohoto alba, Heat of the Moment, zůstává jejich nejprodávanějším a nejznámější skladbou, která se v USA umístila na 4. místě žebříku Billboard Hot 100 a také na 1. místě v žebříčku Mainstream Rock. Ale z toho si nezahrajem, to se objevuje v rotaci Rádia Beat. My si dáme, jak už jsem zmínil, 13. studiový album Gravitas a to bylo natočeno těmito muzikanty. John Wetton v té době byl solovým zpěvákem kapely, hrál na akustickou, zejména na basovou kytaru, protože to byl basák. Geoff Downes klávesy, Sam Coulson hrál na elektrické kytary a Carl Palmer, legendární to bubeník a perkusista. Grafiku obalu stvárnil Roger Dean, stejně jako obaly kapel Yes, Budgie, Osibisa, další a další. No, diskografie kapely čítá 13 studiových alb, to poslední z roku 2014, a 38 koncertních alb, to poslední vyšlo v roce 2021. Takže pojďme do alba Gravitas a dáme si skladbu Nyctophobia.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, 3:30. Rádio Beat, Honza Amerník, Honza Podzimek, Rocková kartotéka, písmeno A.
2: Pod tímto písmenem se skrývá Alice Cooper Band, protože Alice Cooper samozřejmě od 8. alba počínaje nahrává jako samostatný rocker všechny své desky. Tam by to pak bylo samozřejmě pod šuplíčkem písmeno C, ale Alice Cooper Band je správně od A. A dáme si, sahneme po 3. studiovém albu Love It To Death. Než se tak stane, tak si pojďme o téhle zajímavé kapele z vlastně přelomu konce 60. a počátku 70. let něco více říci. Alice Cooper Band, také známý jako Alice Cooper Group, je americká rocková kapela, kterou založil ve Phoenixu v Arizoně v roce 1968 její frontman Vincent Fournier. Kapela byla proslulá svými propracovanými, teatrálními, šokujícími rockovými vystoupeními. Proto také se styl hudby Alice Cooper Bandu a následně pak Alice Coopera samotného označuje jako nejen glam rock, ale také shock rock, hard rock, psychedelic rock, horror rock a podobně. Kapela Alice Cooper byla jednou z mála glam rockových skupin, které dosáhly popularity ve Spojených státech. Proslavili se v roce 1971 hitem I'm 18. Ten právě pochází z toho 3. studiového alba, ale protože ho známe z rotace Rádia Beat, tak ten si nezahrajeme dnes večer. Jenom ho takhle připomínám. Takže hit z roku 71, I am 18. Jejich třetí album nese název Love It To Death. Z této desky pochází právě zmíněný hit. Úspěch pokračoval dalším singlem, School's Out, ze stejnomenného alba z roku 1972, který se umístil v první desítce americké hitparády a na prvním místě britské hitparády. Vrcholu popularity kapela dosáhla v roce 1973 svým 6. albem Billion Dollar Babies, které se dostalo na vrchol hitparád v USA i ve Velké Británii a přineslo 3 singly v první desítce britské hitparády. Kapela se rozpadla v roce 1975. Vincent Fournier si oficiálně změnil jméno na Alice Cooper a zahájil úspěšnou solovou kariéru. V roce 2011 byla původní kapela Alice Cooper uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Mezi lety 1999 až 2021 se kapela občas scházela, než se v roce 2025 znovu sešla a vydala své 8. studiové album po 52 letech s názvem The Revenge of Alice Cooper. Diskografie kapely tedy činí tím pádem 7 a 1, čili 8 studiových alb, jak už jsem zmínil, to poslední z roku 2025. Ale my se vraťme do toho 9. března 1971, kdy vyšlo album Love It To Death a to natočili v této 5členné sestavě. Alice Cooper, frontman kapely, solový zpěv a harmonika. Glenn Buxton, solová kytara. Michael Bruce, rytmická kytara, klávesy a doprovodné vokály. Dennis Dunaway, pasová kytara, doprovodné vokály. A Neil Smith, bicí, doprovodné vokály. Pojďme do skladby z alba Love It To Death s názvem Ballad of Dwight Fly.

0: Cez lékaře a leděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka pokračuje i na závěr druhé hodiny. Nám tam chybí ještě jedna písnička, Honzo.
2: A tu hned uvedu, a než se tak stane, tak jsem si tady trošku zalistoval ve svém seznamu věcí, které jsem na dnešní večer připravil. A jak už jsem zmínil na začátku druhé hodiny naší rockové kartotéky, tak minulý týden jsme měli velikou pestrost. Hráli jsme téměř každou skladbu od jiné kapely, ale samozřejmě spojené písmenem A rockové kartotéky, ale z jiné země. Dnes večer jsem to prolistoval a zjistil jsem, že kdybychom zahráli všech 18 skladeb, které mám připravený, což samozřejmě absolutně nestihneme, tak 9 z nich, pravá polovina, jsou skupiny ze Spojených států amerických. No a ta skladba těch jednotlivých kapel skutečně vychází zcela nahodile a dnes večer to vyšlo takhle, že tam převládá polovinou, ne převládá, ale polovina skladeb je ze Spojených států amerických a mezi ně spadá i další, pro vás mnohé možná méně známá skupina, která pochází z kalifornského Los Angeles. Je to skupina Ambrosia. Ambrosia je americká čtyřčlenná rocková kapela, založená v kalifornském Los Angeles v roce 1971. Kapela se dočasně rozpadla už v roce 1982, a to je zajímavé, bytěčky a bytáci, kvůli špatnému přijetí jejich pátého a tím pádem posledního alba Rhode Island. Ale v roce 1989, o 7 let později, se pánové dali znovu dohromady. Většina původních členů téhle kapely působí ve skupině Ambrosia nepřetržitě od roku 1989 až do současnosti. Ambrosia v současné době koncertuje prakticky po celém světě. Oni už nevydali žádné studiové album od toho 82., kdy se zklamali teda tím neúspěchem alba Rhode Island, ale úspěšně koncertují, čemuž ale zase neodpovídá, a tím už se dostávám na diskografii kapely, tomu neodpovídají pouze dvě oficiálně vydaná koncertní alba. To druhé je z roku 2007. Jinak zrekapituluji těch 5 studiových alb, původních studiových alb, do roku 82, končí právě tím posledním neúspěšným z roku 1982. My si ale zahrajeme z prvního studiového alba, z debutového eponymního alba Ambrosia, které vyšlo v únoru 1975. Tohle album natočili ve čtyřčlenné sestavě s dvěmi hosty. David Peck byl frontmanem, kytaristou, solovým zpěvákem a také autorem některých doprovodných vokálů a hráčem na klávesy. Ale druhý a možná hlavní klávesák a také vokalista byl Christopher North. Joe Puerta hrál na baskytaru, ale také v některých skladbách zpíval solové party nebo doprovodné vokály. A čtvrtým oficiálním členem tehdejších Ambrosia byl Barlai Drummond. No, když má takovýhle jméno, tak to musel být bubeník a perkusista. A také v některých skladbách i vokalista. No a ti dva hosté byli Daniel Kobialka, to byl hráč na housle v některých skladbách, a James Newton Howard, ten hrál na syntetizátor. Takže pojďme do února 75 na skvělé první album kapely Ambrosia, eponymní album, a dáme si z téhleté desky skladbu Drink of Water.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka doktora Podzimka na Rádiu B.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky. 4:10 večerní. Dohráli Rolling Stones, ale začala třetí a poslední hodina dnešní rokové kartotéky. Honza Hamerník, Honza Podzimek, Rádio Beat a roková kartotéka písmeno A.
2: Po legendární a velice známé kapele Rolling Stones si pojďme dát jednu skupinu, kterou ne všichni bíťáci možná budete znát. A zapadá do toho, co jsem předeslal, že polovina skladeb, které mám dnes připraveny, pochází od kapel ze Spojených států amerických. Tahle skupina nese název After All a pochází z Tallahassee z Floridy jako čtyřčlená. Ale to už vlastně je v textu, který jsem si k téhle kapele připravil a dlouho jsem hledal, než jsem našel. After All byla americká čtyřčlená skupina složená ze členů různých kapel, které se nacházely v oblasti Tallahassee na Floridě. Dali se dohromady s textařkou jménem Linda Hargrove, aby vytvořili koncepční album, které by napodobilo nové styly tehdejší hudební éry, acid rock, klasický rock, surrealismus v textech a složitost formy. Tak to je to album charakterizované. Jednalo se o jednorázový projekt, všichni se potom vrátili ke svým individuálním kariérám, jakmile bylo album v roce 1969 dokončeno. Album přináší progresivní rock s dominancí varhan, s psychedelickým nádechem a jasným vlivem klasiky. Takže tolik je hodnocení kapely After All a jejich jediného, debutového eponymního alba z roku 1969. Album natočili Bill Moon, solový zpěv, basová kytara, Mark Ellerby, bicí zpěv, Alan Gold, varhany a Charles Short, kytara. Takže pojďme do kapely After All a to ve skladbě, která celé album otvírá. Intangible She.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Roková kartotéka na Rádiu Beat, kterou připravuje doktor Honza Podzimek, pondělí co pondělí, pokračuje.
2: A pokračuje další americkou skupinou, ty After All, které jsme si před Birds teď dohráli, tak ty byly z Floridy. A teď mám připravenou další, možná taky méně známou kapelu americkou. Opět je to skupina jednoho jediného alba a opět to album je debutové, eponymní. A vyšlo v roce 1971, čili o něco malinko později, než byly ty After All. Tato kapela pochází z Memphis, města Memphis ve státě Tennessee. Ale než se k tomu dostaneme, tak si pojďme kratičce říct něco o téhle pro mnohé z vás možná méně známé psychedelické rockové, blues rockové kapele. LMO byla americká čtyřčlenná hardrocková kapela počátku 70. let. Skupina vznikla ve městě Memphis ve státě Tennessee v roce 1970, čili rok před vydáním této skvělé desky. Skupina LMO byla svým zaměřením spíš psychedelická a trošku bluesrocková. Po sepsání smlouvy s nahrávací společností Atlantic Recording vydali v roce 1971 své jediné eponymní album, aby ještě v témže roce kapela zanikla. Album skupina natočila ve čtyřčlenné sestavě. Ken Woodley byl frontmanem, zpěvák a hráč na varhany. Larry Rebsberry byl kytaristou kapely. Larry Davis byl basovým kytaristou a Richard Rosenbrew byl bubeníkem kapely LMO. A já jsem pro vás, býťačky a býťáci, z téhleté skvělé desky vybral skladbu All New People.

0: lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka v plném běhu.
2: A další skupinou, kterou mám připravenou od písmene A, jsou Alcatraz. A jak už jsem zmínil, že mám hodně kapel ze Spojených států amerických, tak ani kapela Alcatraz není výjimkou. Máme připraveno druhé studiové album, ale než se tak stane a než se ho pustíme, tak si pojďme o té kapele něco málo říct. Alcatraz je americká pětičlenná rocková kapela, založená v roce 1983 v kalifornském Los Angeles. Skupinu založil legendární vokalista Graham Bonnet. Nejznámější jsou svými skladbami Island in the Sun a Hiroshima Mon Amour. Jsou také pozoruhodní tím, že v této kapele po dobu jednoho roku hrál jako hlavní kytarista dříve nebo do té doby neznámý Yngwie Malmsteen, kterého poté nahradil Steve Vai, se kterým nahráli jedno album. Po vnitřní neshodě a rozchodu v roce 2020 existují v současné době dvě samostatné a odlišné sestavy Alcatraz. Zajímavé, že slůvko Alcatraz s dvěma Z na konci. V jedné hraje Bonnet a ve druhé Waldo a Shia. Kapela prošla řadou změn v sestavě, přičemž Bonnet byl jediným členem, který se objevil v každé sestavě jako vokalista kapely. Po rozpadu v roce 1987 Bonnet koncertoval v letech 2006 až 2014 pod názvem Alcatraz featuring Graham Bonnet v různých sestavách. V roce 2017 došlo k reunionu kapely, který byl jednorázový a vedl k tomu, že Bonnet a Waldo dali v roce 2020 kapelu znovu dohromady. Krátce poté se k ním připojil Shia. Několik měsíců po vydání alba Born Innocent Bonnet oznámil rozchod kapely. Zbytek kapely oznámil, že Dougie White je nyní jejich hlavní zpěvák a v říjnu 2021 vydali nové studiové album s číslem 5. V červnu 2021 byl Jeff Loomis oznámen jako kytarista sestavy Alcatraz s Bonnetem a připravuje se nové studiové album. Diskografie kapely tedy dodnes čítá zatím 6 studiových alb, to poslední je z roku 2023, a 3 koncertní alba, to poslední bylo vydáno v roce 2018. My si zahrajeme ze druhého studiového alba The Star Bring the Peace, ale než se tak stane, tak si pojďme říct sestavu, která toto album nahrála. Graham Bonnet, jak už zmíněno, solový zpěvák. Yngwie Malmsteen, kytara. Jimmy Waldo, klávesy. Gary Shia, basová kytara. A Jan Juvena, bicí a perkuse. Já jsem z té desky Disturbing the Peace po podrobném přehrání vybral třetí skladbu, která nese název Will You Be Home Tonight?

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, už máme 8 minut po půl jedenácté, což je krásný čas a hlavně čas, na který se my dva Honzíci večer, každý pondělní večer těšíme, protože to je čas pro blues jako řemen.
2: Dnes večer druhá naše libůstka. Po tom, co jsem řekl, že mám připraveno 9 kapel od písmene A, které pochází ze Spojených států amerických, tak by se dalo předpokládat, že blues jako řemen bude pocházet od americké kapely. Bíťačky a bíťáci, veliký omyl, budete překvapeni, z které země kapela April Fool pochází. Pochází z Japonska, přímo z Tokia. April Fool totiž byla japonská pětičlenná rocková skupina, založená v Tokiu 1. dubna 1969. Předchozí skupina se jmenovala The Floral. Když byli vyměněni baskytarista a bubeník u těch The Floral, tak se změnil i název kapely na April Fool. V té době se skupina začala zaměřovat na varhaní rock, podobný britským a americkým artrockovým a psychedelickým kapelám. Na rozdíl od blues rocku, který byl v roce 1969 v Japonsku populární, kapela po sobě zanechala nahrávky s aranžma zaměřenými na klavír a klávesy. Byl jedním z průkopnických kapel japonského nového roku, který prosazoval britský a americký rock. Jak už jsem zmínil, tak kapela byla pětičlenná. V čele stál solový zpěvák Chūko Saka. Solovým kytaristou kapely byl Eiji Kikuchi. Basovou kytaru hrál Haruomi Hosono. Na klávesi hrál Hiroyoshi Yanagida a Rei Matsumoto potom seděl za bicími. Kapela, jako možná většina skladeb ode mne dnesní večer, je opět kapelou jednoho alba. Opět je to eponymní debutová deska z roku 1969 a na ní na druhé pozici najdeme to blues jako řemen s názvem Another Time.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: A přátelé, před námi je poslední dnešní kousek z rokové kartotéky. Honzo, povídej, co to bude.
2: No, z těch 9 připravených amerických skupin, jejich název počíná písmenem A, tak je to skupina opět americká, pochází z Houstonu, z Texasu a nese název American Blues. American Blues byla americká rocková kapela z texaského Houstonu z 60. let minulého století, která hrála psychedelický bluesrockový styl ovlivněný skupinou 13th Floor Elevators. Nejvíce se proslavili tím, že do svých řad přijali 2 budoucí členy skupiny ZZ Top, kterými byli Dusty Hill a Frank Beard. V roce 1968 vydali album American Blues is Here. Kolem roku 1968 se skupina rozhodla opustit oblast Dallasu a Fort Worth a přestěhovali se do Houstonu. V této době se kytarista Rocky Hill chtěl zaměřit spíše na blues, zatímco jeho bratr Dusty chtěl, aby skupina hrála spíše rockovou hudbu. Rocky skupinu opustil a zbývající 2 členové se připojili k nově vznikající skupině ZZ Top. Rocky Hill pokračoval v turné po Texasu a stal se jedním z řady kytaristů, kteří byli v Texasu známí pro své bluesové kytarové umění. Někdy se označoval jako Anti Clapton a jeden redaktor z Houston Press nazval Rockyho možná nejdivočejším a nejděsivějším, jak na pódiu, tak i mimo něj, ze všech texaských bluesových kytaristů z řad bílých chlapců. Diskografie kapely American Blues jsou 2 studiová alba, ku podivu obě 2 se podařilo vydat v roce 1968. A čtyřčlenné složení kapely z 2. studiového alba, které nese název Do Their Thing, je následující: Rocky Hill, solová kytara a harmonické vokály, Dusty Hill, solový zpěv, basová kytara, Frank Beard, bicí a Doug Davis, varhany a také harmonické vokály. No a z téhleté desky Do Their Thing jsem vybral skladbu Coming Back Home.
1: A to je, přátelé, od nás poslední kousek a proto krásný zbytek večera vám přeji
2: Honza Podzimek,
1: Honza Hamerník.
2: Mějte se báječně
1: a poslouchejte maminku.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer vám od mikrofonu tady ze studia Rádia Beat přeje Martin Vysušil a to znamená, že pro změnu je tu další 11 v 11, 1003. pokračování tohoto seriálu, které bude pro změnu věnováno zpěvákům, kteří se to nebojí rozbalit hned pěkně od začátku. Vůbec se nebudeme věnovat jejich vokálním kvalitám ani textům, ale prostě si vybereme songy, které začínají rovnou tím hlavním textovým sloganem. Říká se tomu intro. Nemusíte vlastně vůbec o ničem přemýšlet, protože název písničky vám zpěvák řekne úplně na začátku, dřív než začne kytara, basa, bicí nebo klávesy. Tak, jdeme na to, začneme v roce 1956, album Bob Street a Gene Vincent. Klasika, rock'n'rollová klasika, Bebopalula.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Gene Vincent, já se omlouvám byťákům natěšeným na to, že začnu pěkně z hurta, protože dnes naopak začínáme zpomala a budeme postupně zrychlovat. Lend Your Love to Me Tonight, to je další dnešní intro, o které se postará kapela Emerson, Lake and Palmer, tedy konkrétně Greg Lake. To se psal rok 1977, kdy vyšlo album Works Volume 1.
3: Lend your love to me tonight. Don't ask me who what is right.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Dnešní 1003. 11 v 11. Tu začal Gene Vincent, po něm přišel Greg Lake a dalším zpěvákem, který otevře píseň, bude Roger Waters. Ten totiž zpívá všechny sloky a všechny refrény v téhleté písni zase naopak zpívá Dave Gilmour. Jedná se o album The Wall a song Mother.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Po dvou písních z konce 70. let přeskočíme do let 80., kdy vyšlo album Departure kapely Journey. Steve Perry a Neil Sean pro tohle album složili i píseň, která začíná tím sloganem úplně perfektně. Any way you want it. Samozřejmě, že se asi nedivíme, že spoluautor písně Steve Perry je zpěvák a dal si šanci se předvést hned pěkně od začátku. Jinak s ním pochopitelně kytarista a doprovodný vokalista Neil Sean, Greg Rolley, který hraje na klávesi, Ross Valerie, basák a Steve Smith na bicí. To jsou, nebo to spíš byly, Journey v roce 1980.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Už po druhé setkání s písněmi, které začínají přímo sloganem toho textu, čili intro je zároveň slogan. Po 1003. se scházíme na beatu a teď už přicházejí ku slovu z alba Third Stage z roku 1986 Boston. Can't you say you believe in me?

Ní intro sloganů na jedenáctce v jedenáct. No a poté, co už dospívali Gene Vincent, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Journey, Boston, tak je tady teď další excelentní zpěvák. To jsme totiž u Stevena Tylera a Aerosmith. Dude, Looks Like a Lady's alba Permanent Vacation je dalším dnešním songem s výrazným začátkem, kterým je slogan písně.

0: 11
1: w 11
0: na Radio Beat.
2: Biba Pelula, lend your love to me tonight, mother, any way you want it, can just say, dude. Co všechny tyhle songy mají společného? No přece to,

0: že mají intro tím sloganem, který je v názvu té písničky. A nejinak tomu bude i Zdoro Pesš. Ta totiž v roce 1991 vydala Rare Diamonds a na něm i song All We Are, který si nemůžeme nepustit, protože to je přesně ono. Jen bych měl asi pro pořádek připomenout, že tahle písnička vyšla na albu kapely Warlock v roce 1987 nazvaném Triumph and Agony. Zpívala pochopitelně Doro Pesš tehdy, protože byla členkou Warlocku spolu s Tommy Bolenem, Nico Arvanitisem, Tommy Hendrixenem a Michaelem Eurichem. No a teď už tedy konečně k muzice.
1: Oh!

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 1003. jedenáctka, to je ten dnešní večer na Beatu. Podruhé si hrajeme intra začínající sloganem. A Doro Peš teď vystřídá artroková, jak se dříve říkalo, kapela Yes. V roce 1991 vydali album Union a Ian Anderson, Steve Howe a Jonathan Elias jsou autory písně I Would Have Waited Forever.

0: Jejich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Pojezd, ten další slogan nebude úplně doticha, protože se tam bude ozývat publikum. Jedná se totiž o živou nahrávku kapely Kansas, jejich slavného hitu Carry On My Wayward Son.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Jak jsem sliboval hned na začátku dnešního večera, začali jsme pomalej a ke konci budeme zrychlovat a malinko taky přitvrdíme. Tou desítkou dnešního večera budou totiž Iron Maiden a ta jejich Can I Play With Madness. Takže slib plním. To je ta dnešní jedenáctka v jedenáct, která se už po druhé věnuje songům, které začínají pěkně dočista svým sloganem, názvem písně. Pojďme na Iron Maiden.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: No tak vidíte, Iron Maiden sem patří dvojnásob, protože měli nejenom intro písně sloganem, ale i outro z toho songu bylo Can I Play With Madness. Celý večer krásných začátků byli tu s námi Gene Vincent, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Journey, Boston, Aerosmith, pak přišla Doro Pesh, Yes, Kansas, teď Iron Maiden a úplně na finále jsem si nechal Whitesnake. Ale ještě než si řekneme, která bude ta poslední píseň uzavírající tu 1003. 11. v 11. a po druhé 11., která je věnována sloganům, tedy písničkám, které začínají prakticky svým názvem pěkně doticha, aby se nám to nepletlo. Jinak já si myslím, že jednou z kapel, která těch vokálních začátků, kde je slogan, má nejvíce, jsou asi pořád přeci jenom The Beatles. Ale k tomu se dostaneme v některém z příštích vydání, kdy si zahrajeme možná i víc písniček od jedné jediné kapely. Ale dnešní večer končí, tou poslední bude z alba Good to be Bad, které vyšlo v roce 2008, písnička kapely Whitesnake Lay Down Your Love. A nezapomeňte, že hned jak skončíme my s 11, tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mějte se krásně, ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.

Radio Beat. Co by jsme se s tím nějakým způsobem párali v dnešním dílu pořadu Hard & Heavy hned ze startu, hned otvírák, hned jedna čerstvá novinka. Taková první na závěr by se dalo říct. Teda není to tady ve spojení s pořadem Hard & Heavy, ten doufám ještě nekončí, ten by nám tady ještě nějaký pátek na beatu vydržet mohl, ale je to první single z poslední desky z té, co ještě nevyšla a bude závěrečnou od kapely Sinner. Nikým nečekání, nikým nezvání, v tom uplynulém týdnu právě Sinner vypustili tuhle tu píseň do světa a rovnou s tím potvrdili to, co už předtím zveřejněno zase bylo, aby to nebyla úplná šlupka, že 31. července vychází album Boom Bang Goodbye a to je poslední věc v historii téhleté německé hardrockové party, která to nějaký 4 dekády táhla právě pod vedením Matta Sinnera. Wait se jmenuje ta píseň, Wait se jmenuje tady i otvírák dnešního vysílání Hard & Heavy, takového trošku obestřeného tajemstvím, u kterého vás zdraví Standa Rubáš. Proč říkám obestřeného tajemstvím? No, ti, kteří koukají na web, Facebook, Instagram a já nevím, kde všude, kde se objevuje náš playlist takhle v neděli večer, tak vědí, že v něm je dneska velká díra. Je tam záměrně, protože víte akorát, že v 10 přijde Petr Korál a bude se vyhlašovat Břitva 2025. No a aby jsme nepokazili veškeré překvapení, no tak pochopitelně, že na tom webu se nedočtete, kdože se bude hrát ve 3. hodině. Až to celý odběhne, tak pak na web ten playlist doplním, ale dopředu tohleto tajemství vykecat samozřejmě nechci. Co jsem tam ale vykecal, je svůj playlist, takže kdo si ho už okem projel, ví, že pro dnešek tady mám zase velkou sbírku z brusu nových písní, které předcházejí jednotlivým deskám, protože těch singlů, které jsem dostal v uplynulých 7 dnech, je víc než dost a protože nejsem žádný soukromník, tak si je nebudu syslit u sebe doma v počítači, ale zároveň je vypustím takhle do světa. Jako jsem to udělal u Sinner, to udělám u spousty dalších kapel, ale takhle nebudu hrát jenom čerstvý novinky, sem tam, tam šoupneme něco, co už je staršího data, rozumějte, má to v datu vydání jiný letopočet než 2026, to říkám záměrně, aby mě někdo neřekl, že tahle ta další věc, která je na řadě v Hard & Heavy, tak zas tak stará není. To je pravda, 3 roky má za sebou. Chapter 3, nebo Chapter 3 po americku s podtitulem Downfall, tak se jmenuje deska, kterou právě v roce 2023 vydalo takovéto mezinárodní uskupení nazvané Ad Infinitum.

0: na beatu.
1: Něco pro ty, kteří to mají rádi takové, řekněme, melodičtější. To byly ti Ad Infinitum, ke kterým mám speciální vztah a myslím, že nejenom já, protože když tenkrát před lety padly všechny ty covidové zábrany, tak tahle ta kapela už nějaký pátek existovala, už měla vymyšlenou i nějakou muziku, ale jediné, co jim na jejich vzniku tenkrát chybělo, tak bylo odehrát svůj první debutový koncert velký na velkém festivalu. No a protože ten covid jim zkomplikoval plány, tak to tenkrát vyšlo tak, že to první vystoupení Ad Infinitum proběhlo právě tady u nás a bylo to na festivalu Rock Castle. Takže kdykoliv je vidím a slyším, tak si vybavím právě tuhletu speciální událost, protože na všech těch muzikantech bylo vidět, že s nimi ty emoce hýbou, že konečně už tenkrát mohli tu svou muziku představit živě fanouškům a už tenkrát, byť to byla vlastně úplně nová kapela, tam těch fanoušků bylo víc než dost. To jsme si zahráli. Pak jsme si zahráli takovou blbinku, zase jeden ze singlů z nové připravované desky, píseň z Brusu čerstvou v této podobě, jinak samozřejmě píseň, kterou leta letoucí znáte v podání Opus nebo všech těch dalších pokračovatelů Life is Life, se stala velkým hitem a velkým hitem je dodneška. Kdokoliv na tuhletu skladbu hrábne, tak se mu to zkrátka vydaří. Berte to jako další jednu čerstvou věc, kterou v tomhle případě do světa vypouštějí maskovaní Workings. No a další jednou čerstvou věcí tady na beatu v pořadu Hard and Heavy můžeme pokračovat zase v podání kapely Nemaskované, takové té něžné s ženským vokálem schovaným za název Xandria. I ti jich pracují na nové desce, už jsme se tu o ní bavili, už jsme si hráli i nějakou muziku z ní, ale ještě jsme si nehráli ten nejčerstvější single, který nese název Colors a zní takhle.

novinka od kapely Xandria a sice věc nazvaná Colors, tedy jeden z nejnovějších singlů uplynulého týdne. Potom jedna z věcí, která je zase pro mě takovým důkazem toho, jak za prvý čas rychle letí a za druhé, jak muzika, co by takový ten produkt a památník je naprosto věčná. Protože vždycky, až když sepisuju playlist Hard and Heavy a dávám do něj všechny ty letopočty vydání, tak mi dotejká, jak už je to Hergot dlouho. Mám pocit, jako by to bylo vlastně před pár měsíci či lety, když jsme se tu bavili o Keeperovi trojce kapely Halloween, tedy desce Keeper of the Seven Keys The Legacy. Mezitím už jsme si říkali, že v kapele probíhají diskuze na téma pojďme natočit Keeper of the Seven Keys Part 4, které se možná zhmotní v nějakou reálnou desku, anebo se nezhmotní, anebo se o nich muzikanti budou ještě nějakou chvilku radit. Nicméně ta trojka, ze které jsme si hráli, tak vycházela už před 21 lety, to se psal rok 2005. No a my se můžeme posunout do let dalších, ještě více do minulosti a můžu zopakovat zase to stejné povídání o tom, jak ten čas letí, protože tenkrát se psal rok 1999, když vycházela deska s poměrně nezvykle dlouhým názvem Metropolis Part 2 Scenes from a Memory. No a samozřejmě, že pod ní nebyl podepsaný nikdo jiný než kapela Dream Theater.

0: Radio B.
1: Je to vždycky pěkné, když se člověk má na co těšit a v případě mnohých kapel z ranku Hard and Heavy, o kterých se tady takhle obvykle v neděli večer bavíme, tak je na co se těšit. Jednou z těch věcí může být třeba to, že se tu bavíme o připravovaných deskách, tou další třeba může být to, že zmiňujeme spekulace, které vždycky po tom týdnu vyplynuly nějak na světlo světa, třeba tím, že některý z muzikantů dal někde nějaký rozhovor a tam propálil něco, co jsme do té doby nevěděli, anebo že si slibujeme, že se teprve začne pracovat na nějaké nové muzice. To je případ náš v tuhle tu chvíli. Nejdřív jsme hráli Dream Theater, tak sami hotovo, odškrtnuto, odehráno a pak jsme připomněli Judith, tuhle tu slavnou píseň kapely A Perfect Circle z roku 2000 z desky Mer de Noms. Tak ta právě souvisí s tím třetím jmenovaným případem, kdy Perfect Circle se už slyšet nechávají o tom, že na nové muzice již brzy začnou pracovat, protože je nejvyšší čas, aby ten umělecký přetlak byl vypuštěn a aby kapela dala dohromady nějaké nové album. Tak to je v případě Perfect Circle daná věc. Další kapela na playlistu našeho dnešního Hard and Heavy je kapela Letita, kapela, která už dlouhá léta nejenže hraje, ale taky slaví. Slaví 50 let své existence a to se tedy bavíme o německých Accept. V jejich případě teď v rámci těch oslav 50 let, tak není nutno očekávat úplně nový materiál, ale on do jisté míry úplně nový bude, protože musí logicky znít jinak, než jak to známe z těch starých časů. No a důkazem budiš to, co taky v uplynulém týdnu do světa vyrazilo a vy už jste třeba, pokud koukáte pravidelně na beatový web, si to taky mohli pustit, ale v éteru to ještě nezaznělo. Fast as a Shark, stará dobrá klasika téhleté kapely. Ovšem v podání úplně jiných muzikantů než těch z kapely Accept. Ti, kteří si to tady vzali a přetvořili k obrazu svému, byli Phil Anselmo, byl to Kirk Hammett z Metallica, Billy Sheehan a Mickey D. A když tihle ti čtyři se rozhodnou, že budou hrát muziku kapely Accept, no tak to logicky musí znít úplně jinak. A zní to skvěle, posuďte sami.

Radio Beat. Accept, respektive ne Accept, ale jejich hvězdní hosté Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan a Mickey D a jejich verze Fast as a Shark vzor 2026. Ta je za námi, pak zase jedno takové ohlédnutí za starými časy a to tedy do té doby, kdy byl Rob Halford tak jakože trošku uražen a nebyl členem kapely Judas Priest a vydával skvělou muziku jako desku Resurrection z roku 2000. Velmi rád se k ní vrací. Maidenhell je jedna z těch věcí, kterou na ní také najdete. Tak proto jsem ji zařadil do dnešního playlistu. Měl jsem na to trochu chuť. Zapsáno v playlistu máme a máme tam zapsáno i to, čím budeme pokračovat. Je to rok, možná ani necelý rok, kdy jsme si tady v Praze mohli užít velkolepé vystoupení. On to byl vlastně dvojkoncert smíchaný do jednoho koncertu kapely Disturb. Bylo takový svátek fanoušků, řekněme, že toho amerického pojetí nu metalu. No a byl to taky den, kdy hasiči v Praze měli podle mě pohotovost, protože ta scéna za mě byla naprosto geniálně vymyšlená a to po všech stránkách, po všech těch světelných efektech a samozřejmě i po všech těch plamenných efektech a kdo tam byl, tak ví, že v tom baráku uzavřeném v té O2 aréně za všech těch bezpečnostních opatření, které to vyžaduje a o kterých vlastně ani pořádně nevíme, kolik jich dohromady je, tak se dal udělat koncert, kdy na konci hořelo ale úplně všechno. Disturb tenkrát projeli to svoje turné, pak se zastavili a řekli si, že je čas na vydechnutí a vyhlásili vlastně takovou pauzu, která není ničím omezená, ale je prostě omezená tím, že by rádi muzikanti si nějakým způsobem od té muziky odpočali. Inu, nevydrželo jim to úplně dlouho, protože David Rayman už se zase dere na světlo světa, navštěvuje rozhovory a prozrazuje, že nová vznikající muzika kapely Disturbed fanoušky velmi mile překvapí, zvlášť pokud mají rádi muziku z těch prvních nahrávek, které tenkrát vydávali, protože tam to tak nějak zvukově zapadá úplně nejvíc. Tak na tohle to jsem opravdu velmi zvědav.

0: na beatu.
1: Byly kdysi dávno časy, kdy jsem tak jako vždycky říkal, tak proč kapely slibujete, že se rozpadáte a přestáváte, když nakonec nepřestáváte. Dneska jsem vlastně velmi rád, když tyhle ty, už můžeme říkat, že klasici toho daného žánru nakonec tak úplně nedrží to svoje slovo a týká se to i těch klasiků mladých, protože new metal není úplně muzika z let 70. že jo. To je tady reakce na Disturbed a Inside the Fire, ale vlastně i na Five Finger Death Punch, protože tam je ta situace velmi podobná. My jsme si před týdnem pouštěli ten jeden z nových singlů kapely Five Finger Death Punch a napětě čekáme na to, co se bude dít dál. Je jasný, že se chystá nová deska, to je informace, která už je dávno odtajněna, ale taky třeba se chystá návrat zvukově, tak jako v případě Disturbed, někam na začátek. Pokud máte rádi takové ty třeba první tři desky Five Finger Death Punch, tak prý ta nová připravovaná deska se vám bude velmi líbit, protože bude jakoby navazovat na ten styl, zvuk, skládání, náboj a to všechno, co to tenkrát mělo, když byli muzikanti z Five Finger Death Punch takový, řekněme, méně vybouření, než jsou dnes, nebo než jsou na těch posledních nahrávkách. Takhle volně překládám to, co muzikanti i v tom uplynulém týdnu, když právě komentovali vydáním toho nového singlu, který jsme si pouštili před týdnem, tak co prozradili. Jsem taky velmi zvědav, víc k tomu dodávat nebudu, protože víc k tomu v tuhle chvíli nemám, ale jsem velmi zvědav, jak moc se to přiblíží třeba právě tomu zvuku té desky, kterou já osobně, a není to žádný tajemství, mám v té diskografii úplně nejradši, to je ta, za které jsme si hráli. The Wrong Side of Heaven and the Right Side of Hell z roku 2013.

0: na rádiu Beat.
1: Když se budete bavit s muzikantama, jakože s těma starýma pákama, tak vám vždycky řeknou, že nejtěžší pro kapelu, zvlášť v dnešní době, může být právě to najít si ten svůj typický zvuk a hlas a projev tak, aby fanda, i když nemá naposloucháno, dokázal velmi snadno identifikovat, že to patří té které kapele. V případě dvou, které máme za sebou, tak si myslím, že se to vyvedlo. První byla Maria Brink v sestavě In This Moment s novým singlem Sleeping With The Enemy, tam není o čem, pokud někdo někdy slyšel In This Moment, tak tohle to hned musel vědět, že jsou oni, i když já jsem o tom ještě nestihl vůbec nic říct. No a malý, drobný posun ve zvuku je u té další kapely, která dohrála, ale i tam se dá, myslím, celkem identifikovat, že to byly Butcher Babies. Blame It On The Wind, tedy píseň, která se zároveň dočkala i své animované klipové podoby a lehkého zvukového posunu poté, co Karla Harvey, co by druhá zpěvačka téhleté kapely před nějakým časem řekla, že už na to dlabe a bude se věnovat muzice svojí vlastní, ale přesto je to muzika, kterou rozpoznáte. Máme ji za sebou a posunujeme se dál v tom playlistu uveřejněném na Beatovém webu, Facebooku a Instagramu, kde teď na nás čekají Evergrey.

Grey a hned potom letitá klasika kapely King Diamond. Připomněli jsme album Abigail z roku 87 Arrival, tedy příjezd, ten je právě teď za námi. Jeden takový příjezd je i před námi a tak trošku se to týká King Diamond, protože, a to už taky víte, tak muzikanti z těch starých klasických sestav se dali dokupy, pojmenovali se Lex Legion a na tom zvuku, který vytvářeli pro Kinga Diamonda, tak je poznat, že k němu v minulosti patřili a inspirace, že tam je veliká. No a ti chystají na ten příští týden, na pátek 12. vydání debutové desky, kde je doprovází co by bubeník Mickey D, o kterém už tady dneska byla řeč, když jsme hráli Fest the Shark od Accept v té letošní verzi. Zároveň ale si troufnu jednu takovou pozvánku a to je poslech rockerova rána v příštím týdnu, protože právě Mickey D bude hostem a bude mluvit o Lex Legion a budeme si taky pouštět z téhleté nové desky nějakou tu muziku, tak si to zapište do svých notýsků a intimníčků. No a my se posouváme dál v Hard & Heavy, aby jsme stihli odehrát všechno, co jsem si vymyslel, že odehraju. Třeba tuhletu novinku kapely Flotsam and Jetsam.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Novinek je spousta, ale nemělo by se zapomínat i na ty staré věci a oni se dají celkem spojit dohromady, protože uplynulý víkend je přesně takovým tím důkazem putování kapely Anthrax, tedy Charlieho Benante po světě, mimo sestavu Pantery, kterou vlastně tvoří taky. Stále si říká, že je host, ale jak víme, ono se to chová, jako by byla Pantera znovu obnovená a vůbec bych to ani Charliemu, ani Zaku Wildovi nevyčítal, protože jsem byl na několika těch koncertech té reunionované sestavy Pantery a myslím si, že oba muzikanti krásně zapadli do toho příběhu a nesnaží se úplně vybočovat, snaží se naopak uctít památku obou panteřích bratrů a dělají to naprosto skvěle. Je otázka, jestli budou muzikanti schopni se nějakým způsobem dohodnout a přenést se před

ty diskuze, které vedou fanoušci, ale je evidentní čím dál víc, že ty diskuze vedou i právě členové současné Pantery, jestli by neměla vzniknout taky nějaká nová muzika od Pantery. A jak Zakk Wylde, který by byl pro, tak i Charlie Benante by byl pro a v rozhovoru potvrzuje, že by si uměl představit, že ten styl bubenický zachová, jako to bylo u Pantery staré, aby z toho nevyčuhoval on příliš, co by entrexí bubeník, ale naopak, aby ten ksicht té kapely byl zachován. Jediný, co tomu zatím stojí v cestě, je, že se o tom zatím úplně neporadili ti dva nejdůležitější, a tím se myslí Rex Brown a Phil Anselmo, protože ti vlastně jakoby dneska drželi práva a rozhodovací nějaké pravomoci o tom, jestli nějakou novou muziku natočí nebo nenatočí. Ale jak tak čtu ty rozhovory za poslední leta, já mám pocit, že všichni ti muzikanti tak jako dávají najevo, že by si to představit uměli, jenom se asi hledá ten správný moment. Tohle byla samozřejmě Pantera stará, kterou máme za sebou, War Nerve. Když byste chtěli zařazovat na desku, tak zkuste třeba tu, která se jmenuje The Great Southern Tranquille z roku 96. Z roku 2026 je ta následující skladba, pod kterou jsou podepsáni Devil Driver.

0: na beatu.
1: Devil Driver a Dead in the Water, Six Feet Under a Zombie Blood, to jsme nebyli v novinkách, to jsme byli na desce Unborn z roku 2013. No a v novinkách jsme nebyli ani v případě Arch Enemy, Doomsday Machine je z roku 2005 a Nemesis, to byl tenkrát velehit, který byl jednak pilotním singlem a jednak tou věcí, která držela prapor na všech těch koncertech, který tenkrát Arch Enemy, samozřejmě ještě s Blondžatou Angelou v čele, tak odehrávali napříč celým světem. Tyhle ty tři máme za sebou a ještě nějakou muziku máme před sebou. Zase vlastně dobrá zpráva, pokud byste nechtěli vyčítat kapale Slayer, že ten jejich rozpad nebyl zas tak úplně definitivní. Nebudu vám tady slibovat úplně světový turné, i když kdo ví, do budoucna se může stát cokoliv. Slayer se tenkrát právě kvůli tomu cestování po světě rozpadali vzhledem k bolestem zad a zdravotním komplikacím a říkali, že už nikdy více. Pak se objevilo několik dalších koncertů, které ukazovaly, že to nikdy více tak úplně neplatí. No a teď už je naplánováno celé turné po Jižní Americe kapely Slayer, které má oslavovat 40 let desky Rain in Blood. Tak si ji pojďme připomenout i my tím otvírákem.

Dvě hodiny vám tady v podstatě slibuju hory s horníkama a hlavně spoustu nové muziky, singlů, desek, koncertu a nevím čeho všeho. Tak teď je čas nakonec, v podstatě než se budu loučit, slíbit taky něco úplně jiného, než je muzika. I když vlastně muzika taky, protože i o Testamence, co si chystá. Zároveň ale taky Chuck Billy chystá svoje memoáry, sepisuje knihu a nechává se slyšet, že teď cítí, že je právě ten správný moment, aby se věnoval taky trošku literatuře, krom té muziky a vydal právě ty memoáry, které slibuje už dlouhá léta. Rise Up a Testament, to máme za sebou, Dark Roots of Earth, tuhle tu desku z roku 2012 jsme dneska připomněli a taky jsme si ji odškrtli v mém seznamu. Škrtat si budeme ještě Ginger, připomeneme I Speak Astronomy a pak si půjdu po svých. Před námi je hodina bez playlistu, respektive ona playlist má, ale vy ho na webu rádia být neuvidíte, to záměrně, abychom nepřekazili to překvapení jak fandům, tak taky muzikantům, protože Petr Koral se chystá zase po roce vytáhnout do éteru speciál Břitva 2025 a představit výsledky. Až se to odehraje, tak později se ten playlist na webu rádia být objeví, teď by to ale byla velká škoda. Pozorně poslouchejte, co přinesl uplynulý rok v české muzice a zvlášť pak ranku Hard and Heavy. Na závěr se těšte na Davyho s Alem, užijte si zbytek Hard and Heavy a já se na vás budu těšit zase příště.